0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

magazín. Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném

0: jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
1: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
0: Kořalka úplně ne.
1: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
0: Hydrolát je vlastně voná vodička.
1: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
0: Ano, je to vlastně na osvěžení. Někdo to používá vyloženě místo parfému.
1: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
0: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60%. A tehdy se říká, že má
1: největší sílu.
0: Největší vůni.
1: Bude dorůstat ta levandule?
0: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
1: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
0: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
0: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
0: Ano.
1: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
0: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
2: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo jich se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly

0: se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
1: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích, a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
1: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
1: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
1: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
1: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
1: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo? A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
1: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
1: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
1: Zámek museli opustit, no.

Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových

0: V jejich místnosti narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek jako taky tajně a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků

byla si tam, kam si vítr zamanul. A byla si křehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady jejich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, par.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Mateřská škola v Černé nad Orlicí na Rychnovsku má novou budovu. Devítidenní královské slavnosti v Hradci Králové nabídnou více než 100 kulturních akcí. V Himalájích pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Černá nad Orlicí na Rychnovsku dokončila novou mateřskou školu. Dvě třídy mají místo pro 48 dětí, což je o 21 víc, než měla původní školka. Stavba vyšla na 90 milionů korun. Obec na ní získala 81 milionů z integrovaného regionálního operačního programu. 5 milionů přidal Královéhradecký kraj a zbytek obec zaplatila ze svého rozpočtu. Nová školka má také delší otevírací dobu a je bezbariérová. Vysvětluje starosta Černé nad Orlicí David Joska z hnutí Východočeši.
2: Otevírací doba bude od 6 do 5 hodin odpoledne. Je to hlavně s ohledem na rodiče, kteří dojíždějí za zaměstnáním, aby mohli tuto starost přenechat učitelkám, takže aby mohli děti vyzvedávat v pozdějších hodinách a naopak je do školky dávat v dřívějších hodinách.
0: Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádá ji diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale také třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. A pomoci je možné i online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
3: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přihodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
0: Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend. Online ale bude možné přispět zřejmě až do poloviny září. V Hradci Králové začaly královské slavnosti. Devítidenní kulturní program navazuje na tradici slavnosti královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí více než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů. V Himalájích na tibetsko-nepálské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí a bezmála 580 během neštěstí zemřelo. Nepálská vláda povolala další záchranáře. Úřady monitorují dvě jezera vzniklá během bleskové povodně. Jejich vylití by mohlo způsobit další povodeň a znemožnit tak probíhající záchranné akce. Sport. Golfistka Sára Kousková se po dvou kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o druhé místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucí jihoafričanku Alexanderovou ztrácí 5 úderů. Kousková se na druhou pozici posunula ze 6. příčky. Počasí. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 17 stupňů. Vítr povane mírný západní a večer se slábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli sjízdné bez omezení. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je sobota 29. srpna a svátek slaví Evelíny. My vám přejeme krásné ráno, zítra budou slavit Vlaďky. No a protože dobré ráno je na svém startu, tak vás samozřejmě až do 9. hodiny čeká náš ranní informační servis, ve kterém nebude chybět aktuální předpověď počasí, taky spotřebitelský servis. Dnes budeme odpovídat na vaši otázku týkající se zaměstnání zamítnutí reklamace. No a taky českotřebovské jezulátko. To nás bude zajímat, lidé si ho totiž budou moct prohlédnout v kostele v České Třebové až do konce září. Vzácná soška je stará 400 let a její hodnotu v Městském muzeu ještě donedávna vůbec netušili. Za chvilku uslyšíte podrobnosti. Jana Kudivejsová přeje dobré ráno a hezký víkend.
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Asi 400 století staré českotřebovské jezulátko láká návštěvníky do kostela svatého Jakuba v České Třebové. Vzácnou sošku si mohli lidé prohlížet o nedělích po celé prázdniny a původně měla výstava skončit na konci srpna. Jenže zájem je tak velký, že jezulátko zůstane v kostele až do konce září. Reportérka Barbora Soukupová si sošku prohlédla s ředitelkou muzea Janou Voleskou a zjišťovala, proč je tak výjimečná.
1: Vidíme před sebou sošku, která je vyřezaná ze slonoviny, ale protože je oblečená do hedvábných šatiček, tak teď návštěvník nemůže ocenit tu krásnou a jemnou řezbářskou práci. Ale kdyby mohl, tak by uviděl nádherné tělíčko vyřezané ze slonoviny. Má dochované i velmi jemně vyřezávané prstíčky, kdy jedna ta ručička svírala žezlo, které se nám nedochovalo, a druhá ruka potom svírá

0: a křížek.
1: K tomu jsou ty bohatě zdobené hedvábné šaty a šperky pozlacené.
0: Ta soška je oblečená do hedvábných šatiček, které vznikly později než samotná soška. Odhaduje se, že vznikly někdy mezi lety 1680 až maximálně 1740.
1: Muzeum má ve sbírkách toto jezulátko už víc než 100 let, ale teprve teď restaurováním zjistilo jeho skutečnou hodnotu i vlastně stáří.
0: Soška představuje tedy Ježíše Krista v dětském věku. Dostala do sbírek našeho muzea už v roce 1897. Patřila jedné z českotřebovských měšťanských rodin, rodině Vrbových. A jak se píše v přírůstkové knize, tak rodina této sošky si už necenila, nevážili si ji a chtěli ji odstranit, jak se píše, takže mohli bychom říci, že chtěli ji prostě vyhodit.
1: Nicméně, ale její skutečné stáří jste se dozvěděli od restaurátorky.
0: Restaurátorka, doktorka Foltýnová, srovnávací analýzou a dalšími výzkumy zjistila, že se jedná vlastně o dobovou variantu takzvaného salzburského jezulátka. Je to velmi uctívaná soška, která se nyní nalézá v klášteře Kapucínek v Salzburku a je to velmi uctívaná soška, za kterou se sjíždějí poutníci z celého světa, podobně jako třeba k nám do Prahy za pražským jezulátkem.
1: A podle paní restaurátorky je tohle českotřebovské jezulátko opravdu ze stejné dílny jako to salzburské?
0: Srovnávací analýzou zjistila, že ten řezbářský rukopis velmi podobný svědčí o tom, že obě dvě sošky vznikly ve stejné dílně, anebo možná jsou i z jedné ruky.
1: Sošku můžou lidé v kostele svatého Jakuba vidět i s komentářem každou neděli od 15 hodin, a to do konce září. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Slunce dnes v sobotu 29. srpna vyjde v 6 hodin 13 minut, zapadne v 19.55. Teploty v našem kraji se teď pohybují mezi 15 a 16 stupni Celsia, na Sněžce 9,7. Místy ještě může pršet.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, postupně ale až polojasno. Přehánky už se potom postupně budou vyskytovat jenom ojediněle, ale ke konci dne bude zase od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a vítr bude foukat mírný západní. Zítra bude taky zpočátku oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a večer zase bude přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 12 a nejvyšší denní 23 až 27 stupňů Celsia. V pondělí potom oblačno až zataženo, místy přehánky, nejvyšší teploty do 27 a v úterý 1. září polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Před půl šestou tradičně v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové odpovídáme na vaše dotazy, dotazy spotřebitelské, které nám můžete posílat na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Tento týden jsme vám nabídli taky spotřebitelskou celou radioporadnu. Bylo to ve čtvrtek, řešili jsme hlavně třeba nakupování přes internet, na které jste se hodně ptali, tak si to můžete najít znovu a poslechnout a nebo přečíst taky na našem webu hradec.rozhlas.cz. Ve spotřebitelském servisu vás tentokrát zajímá, na základě čeho může prodejce zamítnout reklamaci. Na váš další dotaz odpovídá Josef Černý.
1: Pan Aleš reklamoval štípačku na dřevo. Po dvou týdnech mu prodejce řekl, že kdyby záleželo na něm, on by reklamaci uznal, ale od dodavatele mu přišlo rozhodnutí zamítavé. Žádný posudek nebo vyjádření panu Alešovi ale neukázal a ten se domnívá, že prodejce možná ani žádné nemá. Pane posluchači, ono na tom ale vůbec nezáleží, protože o způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce sám, takže i kdyby nějaké vyjádření od svého dodavatele měl, není povinen vám ho ukazovat. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, musel byste si nechat vyhotovit vlastní posudek.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš. Nikdy jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Společnost ISP v Hradci Králové upozorňuje řidiče na podvodné SMS zprávy s výzvou k úhradě pokut za parkování. Obsahují odkaz na web, který se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Provozovatel parkovacího systému i městská policie upozorňují, že výzvy k úhradě pokut nebo nedoplatků formou textových zpráv nikdy řidičům neposílají. Letos začnou lékaři očkovat proti chřipce později než obvykle. Některé dodávky vakcín se totiž do Evropy dostanou se zpožděním. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek Českému rozhlasu řekl, že vakcíny budou k dispozici začátkem listopadu. Jičín bude od 1. září dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Více uslyšíte v dalších zprávách. Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Novým kapitánem fotbalistů Sparty je ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 17 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Kočárově okruhu v Hradci Králové za křižovatkou s Brněnskou ulicí pokračují opravy a vozovka je zúžená. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 5:39, teď už tu máme dnešní noviny s datem 29. srpna, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My vám přejeme dobré ráno a teď se pojďme do nich podívat.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Začínáme v deníku. Příprava největšího investičního záměru města Hořic má trvat přibližně 2 roky. Uskutečnila už se první koordinační schůzka k přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení. Nová multifunkční sportovní hala má v Hořicích vyrůst mezi sídlištěm pod Lipou a městským bazénem. Příprava projektové dokumentace by měla vznikat přibližně 2 roky. Zakázku na zpracování dokumentace pro stavební povolení získala společnost Energy Benefit Center, která nabídla cenu 6,27 milionů korun. Nová multifunkční sportovní hala by měla v Hořicích vyřešit dlouhodobý problém nedostatečných kapacit i technického stavu současných sportovišť, píše se v dnešním jičínském deníku. Teď už Mladá fronta dnes, příloha pro Královéhradecký kraj. Společnosti ISP Hradec Králové, která provozuje systém parkování v Hradci Králové, loni meziročně stoupl zisk o 51% na 12 milionů 800 tisíc korun. Tržby firma zvýšila o 13% na dosud nejvyšších 66,5 milionu. Růstu pomohlo zavedení kontroly placení parkovného kamerovým vozem městské policie loni v říjnu. Vyplývá to z výroční zprávy firmy, která patří soukromé stavební společnosti BAK. Zároveň se ale ukazuje, že stávající výše parkovacích poplatků už neplní svou regulační funkci. Město nemá ze zisku ISP žádný příjem, případné dividendy inkasuje právě firma BAK, píše se v dnešní Mladé frontě v příloze pro Královéhradecký kraj.

0: Dnes mají svátek Evelíny, což je počeštěná podoba anglických jmen Evelyn, která pochází z kelčtiny Eiblin, radost, případně světlo, nebo z francouzštiny Avelina, lesní ořech. Katolický kalendář připomíná umučení svatého Jana Křtitele a pranostika říká Jana Stětí, vlaštovka od nás letí.
1: Počasí.
0: Takže jak bude dnes ráno a dopoledne, ještě oblačno až zataženo, postupně ale až polojasno, přehánky už potom jenom ojediněle, ale ke konci dne bude zase od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17, vítr povane mírný západní. A zítra to bude vlastně podobné, zpočátku oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a i zítra večer bude oblačnosti přibývat. Nejnižší noční teploty 16 až 12 a nejvyšší denní 23 až 27 stupňů Celsia. Teď je 5 hodin 46 minut a za chvíli už si v dobrém ránu popovídáme taky s dětmi.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: a 9 minut před 6 hodinou si v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové popovídáme s dětmi, tentokrát o dopravě. Bylo to 29. srpna roku 1936 před 90 lety. V Praze zahájili pravidelný provoz trolejbusové dopravy, vůbec první na území tehdejšího Československa. A když se zaměříme na východní Čechy, tak tam první trolejbusy vyjeli o něco později. V Hradci Králové se první trolejbusová trať otvírala v roce 1949. V té době se už připravovala taky v Pardubicích, kde první trolejbusy vyjeli v roce 1952, šlo o úsek Pardubice-Lázně-Bohdaneč. Trať vedla od Starého nádraží přes Starý most u Zdymadla a dál přes Semtín právě do Bohdanče. No a teď si poslechněte, jak s dětmi do trolejbusu pomyslně nastoupila naše redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je trolejbus?
2: To je takový autobus a má nahoře nějaký ty dvě tyčky a jezdí po drátách.
1: Proč má ty tyčky?
2: Protože to jsou troleje a oni se dotýkají těch drátů, protože bez drátů nejezdí. Jezdí v Pardubicích, v Hradci. Jsem jela s babičkou tam do Plahy.
1: Jak rychle může ten trolejbus tak asi jet?
2: Myslím, že kilo. Pomalu nějak, nějak v středně jede až nějak takhle. 1 kilometr za hodinu.
1: Kolik se vejde tak lidí do trolejbusu?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Kolik stojí jízdenka?
2: 2,5 jízdenky.
1: Co se v trolejbusu nesmí dělat?
2: Kouzit. Nesmají se tam vyplivávat žvejkačky. By tam byla strašná špína.
3: A takhle to vidíme my.

SpaceX postaví v Louisianě za 100 miliard dolarů čtvrtý kosmodrom pro Starship. Povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě spustilo zřícení ledovce. Vědci vyvinuli novou technologii pro sledování účinku očních léčiv. Solární panel, světlo a kamera v Milovické rezervaci sleduje noční motýly. Počet tropických nocí byl podle klimatologů druhý nejvyšší v historii. Archeologové objevili na stavbě obchvatu Břeclavi keltskou studnu. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Jičín bude od 1. září dražit parcely pro domy v bývalých kasárnách. Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové má nakonec prázdnin připravený mimořádný program. Počet obětí bleskové povodně v Himalájích stoupl na 626. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Jičín bude od 1. září dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Do prvního kola půjdou 4 pozemky. Informoval o tom mluvčí města Jan Jireš. Zájemci si budou muset připravit zhruba 3 až 5 milionů korun. Už na přelomu května a června město ve stejné lokalitě vydražilo 19 pozemků. Další by město v budoucnu mohlo prodávat v místě bývalého vojenského bunkru. V informačním centru vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové se dnes lidé mohou rozloučit s prázdninami. Vstup do malé vodní elektrárny je zdarma. Do 4. hodiny odpoledne jsou připravené mimořádné prohlídky a další atrakce, říká mluvčí společnosti ČES Šárka Lapáčková-Beránková.
3: Návštěvníky čekají komentované prohlídky historické malé vodní elektrárny, která dodnes vyrábí elektrickou energii, spojené se speciální fyzikální show plnou zábavných a elektrizujících experimentů.
2: Polička dnes slavnostně otevře opravené náměstí Bohuslava Martinů. Jeho rekonstrukce začala loni v dubnu a město za ní zaplatilo téměř 50 milionů korun. Slavnostní program začne v 16.30 a nabídne také kulturní vystoupení.
4: Součástí proměny náměstí Bohuslava Martinů byla kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, umístění atypického mobiliáře, včetně lávky k budově fary a kostela. Přibyly posedové schody, bronzová kašna a další vodní prvky. Prostor zdobí stromy i nová dlažba. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl. To jsou oblasti, ve kterých Nepál žádá o zahraniční pomoc. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. Agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Kanal. Ministr také zopakoval, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi si dokáží poradit nepálští záchranáři. Počet obětí podle místní policie nově stoupl na 626.
1: Sport.
2: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojede Martin Fuchsa o další medaili. Po pátečním zlatu z kilometru nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. Dopoledne čeká Fuchsu ještě semifinále pětistovky na double kajaku s bratrem Petrem.
5: Samozřejmě je to náročný, co si budem povídat. Ještě furt mě čekají vlastně 3 jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
2: Více uslyšíte v našem vysílání krátce před 7. hodinou.
1: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 17 stupňů. Vítr povane mírný západní a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Dvoře Králové nad Labem neprojedete ulicí Nová Teršova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 29. srpna a začíná víkend. V Hradci Králové bývaly ve středověku vinice na jižních terasách pod Velkým náměstím. Vinná réva se ale ve městě od první poloviny 16. století pěstovala i jinde. Kde přesně to bylo na současném Moravském předměstí, to v Hradeckých minutách popíše už za okamžik historička Jana Vojtíšková. No a před 6:30 taky ještě nabídneme vzpomínku herce Alfréda Strejčka na jeho prázdniny a brigády. Jana Kudivejsová přeje dobré sobotní ráno.

0: 6 hodin 11 minut a dalším dílem pokračuje náš seriál Dějiny města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly i s obrázky, fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty ty pravidelně patří Janě Vojtiškové z Univerzity Hradec Králové. Dnes se podíváme na hradecký kopec svatého Jana pod kostelem svatého Jana Křtitele. Dozvíme se, proč se tomuto místu v minulosti říkalo na Vinici.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: V této lokalitě, která úředně spadá pod Třebeš, se skutečně v minulosti pěstovalo víno. Počátky těchto aktivit hledejme v první polovině 16. století. V roce 1530 byl na obecním pozemku dokončen kostelík svatého Jana Husy, a to z iniciativy Lukáše Hostovského z Hostovic, který si v okolí kostelíka zřídil s povolením hradecké městské správy vinici. Lukášův počin poté inspiroval několik dalších hradeckých měšťanů. O jejich vinařských aktivitách poskytují zmínky dochované trhové knihy, v nichž jsou zaznamenány transakce s vinicemi a jejich vybavením. Tak se například k roku 1556 dovídáme, že jednu z vinic koupil vinař Matěj, který s ní získal vinařský lis, domek a stráně. Následně musel mimo jiné odvádět každoročně 2 kopy míšenských grošů do obecní pokladny. Jednou z podmínek též bylo umožnit přístup k vinařskému lisu majitelům okolních 4 vinic. Ti za to měli přispívat polovinou na provoz. Pěstování vína mělo v Hradci pouze lokální význam a stálo ve stínu pivovarnické produkce, která dosahovala ještě v předbělohorské době velkého věhlasu. Jistě není třeba zdůraznit,

0: zmiňovat, jak nepříznivá byla pro pěstování vinné révy 30letá válka, doprovázená plením a rabováním. Po jejím skončení byly vinice na kopci obnoveny, přičemž vedle soukromých tu fungovala i vinice provozovaná přímo hradeckou obcí. Podle tereziánského katastru z poloviny 18. století však již obecní vinice v provozu nebyla. Soukromé vinaření zaznamenáváme na kopci naposledy ve 30. letech 19. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Madonna v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 29. srpna, 6 hodin 17 minut. Pojďme se podívat, jak bude. Opět se koná v našem regionu spousta akcí. Jak se tedy vybavit, jak se na ně připravit?
1: Počasí.
0: Teď po ránu, ještě i dopoledne bude oblačno až zataženo, ale postupně až polojasno. Přehánky by se měly vyskytovat potom už jenom ojediněle, ale ke konci dne zase bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a vítr mírný západní. Zítra opět zpočátku oblačno až zataženo, během dne postupně oblačno až polojasno, přehánky opět jenom ojediněle a večer zase bude přibývat oblačnosti. Noční teploty 16 až 12 a nejvyšší denní 23 až 27 stupňů Celsia. Teď František Nedvěd, no a jak jsem slíbila, tak za chvíli taky Alfred Strejček a jeho vzpomínky na léto.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sobotní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové bude samozřejmě nabité taky tipy, co můžete dnes a zítra podniknout v našem regionu. Jedním z takových tipů jsou třeba dnešní městské slavnosti v Pilníkově na Trutnovsku. Takže zveme a teď opět vybíráme z našeho rozhlasového archivu. Když se jako host zábavného pořadu ocitnete hned vedle pivovarského Sládka, ještě k tomu ve městě piva, téma k hovoru je asi jasné. Před lety se mu v našem studiu nevyhnul ani herec a moderátor Alfred Strejček.
1: Moje první setkání s pivem bylo, já jsem ročník 1941, tak to bylo těsně po válce, kdy jsem tatínkovi chodil pro pivo sedmistupňové, které stálo 80 haléřů. My jsme byli velice chudá rodina, přechudá, takže to pivo nebylo možno si dát ani každý den a pak, když byl svátek jednou měsíčně, tak mi tatínek mě poslal pro desítku pivo, ta stála korunu. A já už jsem tenkrát taky ucucával, ty pěny taky jsem nechápal, co tatínkovi na to může chutnat, i ta pěna, co to je. No, ale pak styk s pivovarem pokračoval, když jsem se snažil stát výrobce parních lokomotiv. Tak já jsem každé prázdniny jsem si chodil přivydělávat do Smíchovského pivovaru a tam mě přijímali pravidelně do myčky sudů. Ale na to tenkrát nebyl zvláštní mechanismus. My jsme dostali takové tyče, já nevím, jestli ho pamatujete, a ty sudy, ty štěňata, jak se tomu říkalo, až po ty větší, ty se honili předtím, než se dohnali do té samotné myčky, tak tyčema se člověk musel naučit strkat do toho sudu tak, aby s ním pohyboval volně. Tak tím jsem se živil 3 roky, vždycky o prázdninách, no a pak za odměnu mě brali tam, kam se berou ti nejdůvěrnější, k tomu, kde teče ještě to nefiltrované pivo, tedy to nejlepší, co může být. Naši se na mě pak trošku zlobili, tam mě to pivo skutečně už zachutnalo, a já jsem chodil domů, nebydlel jsem daleko na Smíchově od toho pivovaru, klátil jsem se mírně, ale tam jsem pivu definitivně propadl.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moci volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, v níž se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Cyklisté v Čebné nad Orlicí na Rychnovsku můžou nově využít stojan pro elektrokola. Vznikl u bývalého fotbalového hřiště podél cyklotrasy číslo 8 směrem na Borohrádek. Součástí je nabíječka, kompresor a základní servisní nářadí. V Teplicích nad Metují na Náchodsku pokračuje Mezinárodní horolezecký filmový festival. Sobotní program nabízí kromě promítání soutěžních filmů i doprovodné akce. Hokejisté pražské Sparty vyhráli na turnaji Energie Steiermark trofy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1. Čeká nás oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Přejeme klidnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudylejsovou.

0: 6 hodin 40 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My přejeme krásné sobotní ráno, je 29. srpna, svátek mají Evelíny. No a teď se pojďme podívat, co se píše. Mám tady před sebou opět dnešní noviny. Začneme v Mladé frontě dnes.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Jsou to informace přímo z přílohy pro Královéhradecký kraj. Hradečtí zastupitelé schválili převod kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota převáděných pozemků a budov je 208 milionů korun. Město převod učiní formou vkladu majetku do základního kapitálu lesů, které kemp od roku 2020 provozují. Mělo by jim to přinést jednodušší správu a rychlejší investice do rozvoje. Součástí převodu zatím není vodní plocha, ale rybník by mohl přejít do majetku městských lesů do konce roku. V Mladé frontě ještě taky jedna pozvánka. Koncerty, divadlo, výtvarné dílny a pouťové atrakce nabídne o víkendu Pouťová pecka na náměstí Krištofa Haranta v Podkrkonošské pecce. Dnes to budou koncerty, ve 22 hodin dojde na ohňovou show, součástí programu bude taky recesistický závod na běžkách, no a pouť v pecce bude pokračovat ještě taky zítra. Teď už pojďme do deníku. Na přírodním koupališti Dolce u Trutnova je podle posledních rozborů voda nevhodná ke koupání. Včera tak koupaliště ukončilo sezónu. Zhoršenou kvalitu vody mají v Královéhradeckém kraji taky Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí a přírodní koupaliště ve Vejsplachách ve Vrchlabí. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. No a jaký bude víkend, jestli to bude na koupání nebo nebude, tak to si řekneme za chviličku v dobrém ránu v předpovědi počasí.

0: Dnes je sobota a proto bude bohatá i v našem regionu na různé akce, třeba na akce ochutnávací. Kotlíkové guláše se budou vařit v Bílé Třemešné. Dnes od 12 do 19 hodin je to soutěž o nejlepší vepřový guláš vařený v kotlíku. Soutěžit bude 10 družstev, bude to spojené samozřejmě i s ochutnávkou. No a taková podobná soutěž ve vaření guláše se dnes koná na posvícení taky v Bíšti nedaleko Hradce Králové. Tak můžete zajet se podívat, jací jsou šikovní kuchaři, můžete zajet i ochutnat. A teď ještě důležitá informace k tomu, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, k večeru přechodně až jasno, dopoledne je ještě možnost ojediněle přeháněk, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia, v noci na zítřek klesnou teploty na 15 až 12 stupňů a jinak zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne se může objevit ojediněle přeháňka, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia a nejvyšší teploty na horách mezi 18 a 21. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli se budeme věnovat bratrům Fuchsovým a jejich soutěžením v kánoích, protože jeden veliký úspěch už byl, no a další možná ještě přibudou. Hezké ráno.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Sport.
1: Je 6.52, kanoista Martin Fuchsa je znovu mistrem světa a dnes může sbírku medailí ještě rozšířit. Jestli ale nelituje toho, jaký náročný program si sám zvolil, se zeptáme. Už s jednou zlatou medailí půjde dnes do akce na mistrovství světa rychlostních kanoistů. Právě Martin Fuchsa kilometr vyhrál a jeho suverenita nejen v této sezóně pokračuje.
2: Já jsem nahecovaný furt, dělám to, co mě baví a chci to ukazovat v těch závodech a to, že to můžu ukazovat na mistrovství světa a stát na tom nejvyšším stupínku, slyšet zase tu českou hymnu, je skvělý, nevím, kolikrát v kariéře to ještě zažiju, takže si užívám každý moment, kdy to můžu slyšet. Jak jsem říkal, ještě máme před sebou dva dny šampionátu, takže jedeme dál.
3: Nabitý program si Martin Fuchsa zvolil sám a tak pojede nejprve dopoledne s bratrem Petrem na Deblkánoji semifinále pětistovky a po poledním klidu a regeneraci přijde na řadu finále kanoistů na 500 metrů. Pro Martina Fuchsu je to sportovní práce a zábava najednou s viděnou další medaile po zlatu na kilometru.
2: Samozřejmě je to náročný, co si budem povídat. Je to vlastně moje druhá jízda tady, která se mi podařila vyhrát, jinak jsem byl buď druhý nebo třetí, takže to není nic jednoduchého, ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím fokusovat, soustředit na další závody.
3: Finále pětistovky je na programu v 15 hodin a 11 minut. Závodit bude podruhé na šampionátu také další úřadující olympijský vítěz. Kajakář Josef Dostál. Dopoledne po 10. hodině ho čeká semifinále pětistovky. Z Poznaně František Kuna, Český rozhlas.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Areál kempu na Stříbrném rybníku v Hradci Králové mění majitele. Na letišti na Vysokově u Náchoda je dnes přehlídka automobilových veteránů a letadel. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
4: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
5: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
4: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
6: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
4: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
7: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
4: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy. Rozhodli o tom zastupitelé města. Převod pozemků a budov za přibližně 200 milionů korun má zjednodušit správu kempu a umožnit také rychlejší investice do rozvoje. Městské lesy areál spravují od roku 2020. Na obnovu doteď vydali desítky milionů korun. Samotná vodní plocha zatím zůstává v majetku města. K městským lesům by mohla přejít do konce letošního roku. Na letišti na Vysokově u Náchoda budou dnes vystavená motorová i bezmotorová letadla, vrtulníky a také vírníky. Na místě budou i automobiloví veteráni a další technika. Program potrvá do 17 hodin. Podrobnosti připojuje místopředseda Aeroklubu Náchod Petr Sejbrt.
8: Na stojance dnes uvidíte hodně letadel, ultralightů i větroňů. Určitě bych vypíchl stroje z dílny TL Ultralight, Sparker a Streamer s jejich továrními piloty. Mezi autoveterány zaujme především druhoválečný Jeep. K vrcholu celého programu bude určitě patřit letecký souboj mezi replikami druhoválečných stíhaček Messerschmitt, Jak a Mustang. Sport.
3: Sedmou etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund. Druhý dojel jeho krajan Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži. Závodníci pojedou dnes dalších náročných 171 kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut slovinský favorit Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24.
2: Počasí.
3: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Ráno a dopoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 17 stupňů. Vítr povane mírný západní a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dejte pozor na nehodu na příjezdu do městce Králové směrem od Nového Bydžova, kde auto havarovalo mimo komunikaci. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Hradec Králové a přejeme krásné sobotní ráno. Je 29. srpna. Letošní léto potvrdilo, jak náročné jsou pro řadu návštěvníků Krkonoš proměnlivé horské podmínky. K bezpečnějšímu pobytu by jim mohl nově pomoct souhrn důležitých informací o tom, na co si dávat na horách pozor a co rozhodně nepodceňovat. Už za chvíli vám ho představíme. A co pak pro vás? Máme dalšího opět taky soutěž. O co dnes budeme hrát? Budeme hrát o vstupenky na 3. mezinárodní výstavu minerálu, a to v Aldisu v Hradci Králové. Tak hodně štěstí, ať se daří. Jana Kudyvejsová přeje krásnou sobotu.

0: Destinační společnost Krkonoše připravila společně s Horskou službou a správou Krkonošského národního parku nový manuál o bezpečném pohybu v Krkonoších. Nechybí ani videa a základní pravidla přípravy horské túry. Souhrn informací nám představí Eliška Pilařová, ale nebude na to sama.
1: Alena Cejnarová, manažérka destinační společnosti Krkonoše. Nejvyšší české hory mají výjimečné klima. Mnohem náročnější než třeba Alpy. Pověstné náhlými změnami počasí, teplotními zvraty, takže první věc.
2: I v létě jako v zimě. Pro toho vždycky musí být náhradní oblečení, nepromoková bunda, čepice, nákrční. Na to nezapomínat.
1: Dnes chytré telefony hlásí polohu, mapy, počasí, ale pozor, ony nahoře nemusí fungovat.
2: Chytrý telefon v ruce může dávat pocit, že příprava na túru je zbytečná, ale v náročných horských podmínkách může signál kolísat a pokud nemá turista alespoň základní znalosti o tom terénu, nedokáže se orientovat podle značení, tak pak může být velmi zaskočen.
1: Na túru patří i stará, dobrá papírová mapa.
2: Což samozřejmě neznamená, že nabitý chytrý telefon nepatří do batohu, ideálně s aplikací záchranka.
1: Můžeme se podívat, ano, jedním puntíkem SOS.
2: Tím vy odešlete informace o své aktuální poloze, tím pádem zaktivujete záchranné složky, ale zase ta aplikace nebude fungovat v místě, kde není signál.
1: Co elektronická kniha tour, ta je v téhle té aplikaci taky.
2: Přesně tak, pokud třeba vyrážíte na túru sami, což sice můžeme říct, že nedoporučujeme, ale víme, že se děje, tak máte možnost zadat do té aplikace svoji předpokládanou trasu, tak záchranáři vědí zhruba, v jakých místech vás hledat. Zároveň ta aplikace záchranka posílá výstrahy před nebezpečím a každý si

0: Tam může vyplnit své základní profilové údaje, takže ten záchranář už ví, jestli máte alergie, berete nějaké pravidelné léky, zhruba vaši tělesnou hmotnost a celý ten proces záchrany pomoci to extrémně urychlí.
1: V těch bezpečnostních pokynech jsou i zásady pohybu v přírodě, to, co propaguje Krkonošský národní park. A je tam i ten známý pokyn, zůstaňte na cestě.
0: V klidových zónách je to samozřejmě pravidlo, které neporušujeme kvůli ochraně přírody, ale ve všech oblastech národního parku a především těch vysokohorských je to vlastně ochrana sebe samého.
1: Pro lepší vysvětlení chystá destinace Krkonoše i sérii videí.
0: V čem jsou třeba Krkonoše nebezpečné a specifické? Videa budeme během podzimu postupně spouštět. Budou všechna k dispozici na YouTube kanále Krkonoše Svazek.
1: I na webu krkonoše.eu.
0: A tam právě najdou zájemci stránku, která je věnovaná přímo bezpečnému pohybu po horách. Je jiná na zimu, jiná na léto a všechny ty informace tam jsou pěkně pohromadě.
1: Z Krkonoš, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Už jsme vás dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zvali hned na dvě soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Jedna je v Bílé Třemešné a další se koná v Bíšti. A pokud byste chtěli ochutnat ještě něco jiného, tak ve Špindlerově mlýně tam se zase bude soutěžit o nejlepší krkonošskou sejkoru. A aby bylo možné vyhlásit vítěze, tak taky někdo musí ochutnávat a to budou právě návštěvníci. A slavnosti vína ty se konají v Hostinném na náměstí taky dnes v sobotu 29. srpna.
1: Počasí.
0: A mělo by být dnes oblačno až polojasno, k večeru přechodně až jasno, dopoledne ještě možnost přehánět, ale spíš jenom ojediněle. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Zítřejší den ten bude polojasný až oblačný, odpoledne se potom můžou objevit ojediněle přehánky. Noční teploty klesnou na 15 až 12 a denní vystoupí na 25 až 28, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia. No a pokud byste rádi vyrazili na zajímavou výstavu, tak číhejte, už za chviličku budeme hrát o vstupenky v Bleskovce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 7.23, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a už tady na mě blikají telefony, ještě ani neznáte soutěžní otázku, možná vás zaujala naše dnešní cena, což je vstupenka a je to hromadná vstupenka až pro 5 lidí na 3. mezinárodní výstavu minerálů, bude to příští sobotu 5. září v Aldisu v Hradci Králové a to není všechno, k tomu rovnou přiložíme i jeden minerál a bude to achát, kterému se taky říká kámen rovnováhy, klidu, sebedůvěry a ochrany. Bleskovka. A teď už tady soutěžní otázka a ještě telefonní číslo, ať víte, kam volat správnou odpověď, pokud možno 726 46 46 46. V Hořicích se dnes konají slavnosti hořických trubiček a kromě programu plného koncertu a tanečních vystoupení se vždycky konají i nějaké trubičkové soutěže. V minulých ročnících to bylo třeba pití piva pomocí trubičky a jiné. A taky se jí hořické trubičky na čas a to vůbec i na různých jiných food festivalech. Kdo je uváděn jako rekordman? Je to přeborník v jídle, vítěz mnoha soutěží Jaroslav Němec. Takže si představte hořické trubičky, ne suché, ale plněné vanilkovým krémem. Kolik myslíte, že jich snědl za 3 minuty? Už je to pár let zpátky, ale stále je uváděný jako rekordman v této disciplíně. Takže za 3 minuty, kolik se podle vás dá sníst hořických trubiček? Já asi rovnou řeknu možnosti. Za A jich bylo 18, za B 23, anebo za C 20. Tak co myslíte, která možnost je správná? Pokud to trefíte, lístky na výstavu minerálů jsou vaše. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, tady je Věra.
0: Paní Věro, moc zdravím, věřím, že už si představujete, kolik byste třeba vy dokázala spořádat hořických trubiček. Podotýkám ještě jednou, že nebyly na sucho, byly plněné vanilkovým krémem. Co myslíte, za 3 minuty bylo možné jich sníst 18, 23 nebo 25?
1: Tak já bych dala...
0: Těch 23. Bčko. No, tak zlatá střední cesta. Tentokrát nevyšla. Nevadí. Zkuste někdy příště. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Naslyšenou. Tak a teď, kdo tam bude tedy další? Dobré dopoledne. Tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý ráno, Richard. Dobré
0: ráno, pane Richarde. Tak určitě jste slyšel, co typovala paní Věra, tak jaké by to číslo bylo podle vás?
2: Já mu budu věřit, řeknu 25.
0: Že snědl 25? To je moc. Nebylo to 25, bylo to jenom 18. Nevadí, já ale můžu slíbit, že o vstupenky na tu pěknou výstavu budeme hrát celý týden, takže můžete zkusit ještě zítra, pozítří, jak to vyjde. Mějte se moc hezky. I tak přeju hezký víkend, mějte se pěkně, naslyšenou. Tak dneska jsme to netrefili, bylo jich 18 kusů za 3 minuty, což dokázal přeborník v jídle Jaroslav Němec. Nakonec mu tenkrát ty 3 minuty přišlo jako málo času, říkal, že i když byly ty trubičky s náplní, přece jenom špatně se polikaly. Dnes se tedy konají slavnosti hořických trubiček v Hořicích na Jičínsku, kde každý může ochutnat. Opět se tam bude i soutěžit, ale bude se tam i zpívat a tančit. Vystoupí Majoretky, skupina Ready Kirken, Lucie Revival nebo třeba zpěvák Pavel Calta. Tak všem přejeme, ať si to krásně vychutnáte, ať už se pojedete jenom podívat, nebo budete opravdu i ochutnávat. No a přejeme krásné ráno, protože 4 minuty, bude 7:30 a s vámi stále Český rozhlas.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Společnost ISP v Hradci Králové upozorňuje řidiče na podvodné SMS zprávy s výzvou k úhradě pokut za parkování. Více uslyšíte v dalších zprávách. Letos začnou lékaři očkovat proti chřipce později než obvykle. Některé dodávky vakcín se totiž do Evropy dostanou se zpožděním. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek Českému rozhlasu řekl, že vakcíny budou k dispozici začátkem listopadu. Jičín bude od 1. září dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Do prvního kola půjdou 4 pozemky. Informoval o tom mluvčí města Jan Jireš. Zájemci si budou muset připravit zhruba 3 až 5 milionů korun. Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Novým kapitánem fotbalistů Sparty je ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 17 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavním tahu z Pardubic směrem na Holice máme hlášenou nehodu u časů. Srazila se tam 3 auta. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudylejsovou.

0: Je 7.41, přejeme krásné sobotní ráno, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 29. srpna a svátek mají Evelíny, kterým přejeme všechno nejlepší.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Pojďme se na to podívat rovnou na titulek. Nová sportovní hala v Hořicích je blíž, projekt míří k povolení. Příprava největšího investičního záměru města Hořic má trvat přibližně 2 roky. Už se konala koordinační schůzka k přípravě projektové dokumentace. Nová multifunkční sportovní hala má vyrůst v Hořicích mezi sídlištěm pod Lipou a městským bazénem. Příprava projektové dokumentace by měla vznikat přibližně 2 roky. Zakázku právě na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení získala společnost Energy Benefit Center, která nabídla cenu 6,27 milionů korun. Nová multifunkční sportovní hala by měla vyřešit dlouhodobý problém nedostatečných kapacit i technického stavu současných sportovišť v Hořicích. Píše se v dnešním jičínském deníku. A Mladá fronta dnes taky jedno zajímavé téma. Stovky obcí po celém Česku roky marně přihlížejí, jakými i přes zákazy denně projíždějí stovky kamionů objíždějící ucpané silnice nebo se vyhýbající placení mýta. Obce v prstenci okolo Brna, které mají stejný problém, teď připravují řešení. Do ulic chtějí nainstalovat jako vůbec první v České republice speciální kamery, které podle velikosti rozeznají kamion od osobního auta, jejich jízdu zadokumentují a odešlou úředníkům nebo strážníkům k řešení pokuty za průjezd obcí. Automobiloví dopravci se ale proti nápadu bouří, tvrdí, že spousta kamionů do obcí zajíždět musí, protože vezou zboží nebo jedou do své firmy a nelíbí se jim, že by systém pokutoval plošně každý nákladní automobil a jeho řidič nebo majitel by pak musel vysvětlovat, co v dané obci nebo městské čtvrti dělal. Krajští úředníci ale tvrdí, že systém je průchozí i po právní stránce. Tímto tématem se zabývá dnešní Mladá fronta.

0: obci Pecka na Jičínsku se dnes a zítra koná tradiční bartolomějská pouť. V Pilníkově na Trutnovsku zase dnes městské slavnosti. Další tipy pro vás budeme mít v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové ještě po 8. hodině. A počasí, to by mělo vyjít.
1: Počasí.
0: Bude totiž oblačno až polojasno, k večeru přechodně až jasno, jenom dopoledne je možnost ještě ojediněle přehánek. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Ještě se podíváme na zítřek, ten by měl být polojasný až oblačný. Odpoledne se můžou objevit ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Za chvilku už nás čeká další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A tentokrát si s Martinem Písaříkem povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: signál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: SpaceX postaví v Louisianě za 100 miliard dolarů čtvrtý kosmodrom pro Starship. Povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě spustilo zřícení ledovce. Vědci vyvinuli novou technologii pro sledování účinku očních léčiv. Solární panel, světlo a kamera v Milovické rezervaci sleduje noční motýly. Počet tropických nocí byl podle klimatologů druhý nejvyšší v historii. Archeologové objevili na stavbě obchvatu Břeclavy keltskou studnu. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun. Využilo jich méně než polovinu. Špindlerův mlýn připravil na dnešek soutěž o nejlepší krkonošskou sejkoru. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích a posilují hlídky. Doplňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
6: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání závržních systémů.
5: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodcenili a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Společnost ISP v Hradci Králové upozorňuje řidiče na podvodné SMS zprávy s výzvou k úhradě pokut za parkování. Obsahují odkaz na web, který se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Provozovatel parkovacího systému i městská policie upozorňují, že výzvy k úhradě pokut nebo nedoplatků formou textových zpráv nikdy řidičům neposílají. Hradecký magistrát lidem doporučuje zprávy ignorovat a na přiložené odkazy rozhodně neklikat. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. V centru Špindlerova mlýna se bude odpoledne soutěžit o nejlepší bramborovou pochoutku. Akce nazvaná Špindlerovské sejkory se koná už po třetí.
7: Kdo se bude chtít zapojit do hodnocení a ochutnávat soutěžní vzorky, musí si na místě pořídit degustační kartu, která bude k dostání u informačního stánku v parku. Lidé mohou testovat a hodnotit do 17:30. O půl hodiny později pořadatelé za přítomnosti Krakonoše vyhlásí vítěze. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
5: Fotbalovou Spartu definitivně opustil Veljko Birmančević. Po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupil srbský křídelník do maďarského Ferencvároše. Z Letné odešel 2 roky po zisku ligového titulu a vítězství v domácím poháru. Plzeňskou Viktorii posílil obránce Adam Gabriel.
4: Počasí.
5: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Ráno a dopoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 17 stupňů. Vítr povane mírný západní a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé, aby ohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na 77. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášený silný provoz. V tomto úseku buďte trpěliví a jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Osm hodin, 4 minuty a s vámi je dál Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme krásné sobotní ráno a za chvíli vám tak jako každou sobotu pomůžeme naplánovat nějaké víkendové dobrodružství. Pozveme vás do vodní elektrárny, na Královské slavnosti, do Vysokova nebo do Teplic nad Metují. Kromě toho dodáme taky aktuální předpověď počasí a po půl deváté opět magazín Techno, novinky ze světa vědy a techniky. Přejeme krásné ráno a krásný víkend.
4: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Poslední prázdninový víkend má opravdu bohatou nabídku zábavy. S dvouměsíčním volnem dětí je možné se rozloučit se s vší parádou a s výběrem vám může pomoct přehled akcí, který pro vás připravila redaktorka Jana Házová. Nabízíme právě teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S prázdninami se můžete rozloučit například na vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. Pro návštěvníky tam připravili prohlídky a speciální fyzikální show. Potvrzuje to mluvčí společnosti ČES Šárka Lapáčková-Beránková.
2: Čeká vás prohlídka, díky které se podíváte přímo do strojovny naší elektrárny a chybět nebude ani speciální fyzikální show plná elektrizujících experimentů. Vstup je jako tradičně zdarma. Prohlídky strojovny malé vodní elektrárny s fyzikální show začínají v 10, 11, 12 a 14 hodin. Registrace není potřeba.
1: Když už budete v Hradci Králové, můžete navštívit královské slavnosti. Ty začaly v krajském městě v pátek a potrvají do příští soboty. Bohatý program nabízejí hned na několika místech. Dnes a zítra můžete zajít třeba na několik koncertů. Do dnešních typů jsem vybrala zvučná jména, jako například Věra Martinová, která vystoupí v letním kyně Širák dnes večer od 19 hodin na 20 minut. Po ní se postaví na stejnou scénu Iva Marešová a Razam. Muzicírovat se bude mimo jiné také na velkém náměstí u katedrály svatého Ducha nebo na nádvoří radnice či před ní. Zajímavý sobotní program nabídne milovníkům starých strojů Vysokov u Náchoda. Právě tam se dnes koná Vysokovský kopec techniky 2026. Pozvánku připojuje místopředseda Aeroklubu Náchod Vysokov Petr Seibert.
3: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu od nás z letiště na Vysokově a srdečně vás zvu k nám na kopec, kde dnes kromě letadel uvidíte i auto a moto veterány, zemědělskou techniku, požární techniku, RC modely terénních vozidel, závodní auta, Formuly F4, borce na trialové motorce a určitě i další překvapení.
1: Dalším místem, které o tomto víkendu stojí za zastavení, je městě Specka. Osmý ročník Peckovské pouti nabízí kulturní program, řemeslný jarmark nebo dílny pro děti. Součástí je od 20 hodin tradiční pouťová zábava v sále místní hasičské zbrojnice. Poslední pozvání bude do Teplic nad Metují, které do neděle žijí Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem. Náměstí je plné stánkařů s tematickým zbožím. Pro návštěvníky běží program hned na několika místech. Ten hlavní se odehrává v kině, kde se promítají filmy. Na ty se ale můžete podívat i na velkém plátně v amfiteátru. V parku je boulderingová stěna a i další místa ve městě nabízejí zajímavé vyžití. Podrobnosti najdete na webových stránkách festivalu. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: hodin 18 minut večer a v noci zabouřilo, zapršelo, ale jestli se to před víkendem už vypršelo úplně všechno, to právě teď zjistíme.
1: Počasí.
0: Zdravíme Jaroslava Tučka do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: A jsme samozřejmě zvědaví na víkendovou předpověď, jaký bude dnešek a zítřek.
2: No, já myslím, že v celku příjemný, lehce se nám ochladí, nebo ochladilo, s tím, že za tou frontou zatím ještě zvětšená oblačnost, hlavně na východě, ale velmi rychle se to bude měnit a v průběhu dne budeme mít většinou oblačnou až polojasno, s tím, že k večeru potom přechodně až jasno. No a teď po ránu a dopoledne ještě možná výjimečně nějaká přeháňka, ale ta pravděpodobnost je velmi malá. Maximální teploty dneska 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 a vítr ten bude dneska foukat od západu, rychlost bude mít 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom ten vítr bude postupně slábnout. Rozptylé podmínky po celý den dobré až velmi dobré, s tím, že pak večer se trošičku pokazí a budou mírně nepříznivé. No a bio, to máme na stupni číslo 1, mírná zátěž.
0: No a takové celkem fajn počasí vydrží i na zítřek.
2: Vydrží i na zítřek a ještě se k tomu přidají vyšší teploty. V noci polojasno, v průběhu noci potom od západu začne přibývat oblačnost a opět se ojediněle bude vyskytovat slabý déšť. 15 až 12 to budou minima, no a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. A přes den poměrně slunečno, polojasno až oblačno, s tím, že odpoledne se může objevit nějaká výjimečná přeháňka. 25 až 28 stupňů budou maximální teploty, 18 až 21 to budou maximální teploty na horách. Vítr od jeho západu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tak v celku dobré zprávy pro pořadatele i návštěvníky různých zábav a víkendových akcí od Jaroslava Tučka. Děkujeme, taky přejeme hezký víkend a naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
3: Vydržaj pijaně.
2: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjeli do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.

0: Má úcta. Hlejte, paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
0: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moci volit v Česku v jakékoliv volební místnosti. Cyklisté v Černé nad Orlicí na Rychnovsku můžou nově využít stojan pro elektrokola. Vznikl u bývalého fotbalového hřiště podél cyklotrasy číslo 8 směrem na Borohrádek. V Teplicích nad Metují na Náchodsku pokračuje Mezinárodní horolezecký filmový festival. Sobotní program nabízí kromě promítání soutěžních filmů i doprovodné akce. Hokejisté pražské Sparty vyhráli na turnaji Energie Steiermark Trophy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1. Čeká nás oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici z Hradce Králové směrem na Lázně Bohdaneč máme hlášenou nehodu ve Starých Ždánicích. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: co nového přinesla věda, technika, medicína, příroda nebo vesmír. Na některé objevy čekáme roky, jiné mění svět doslova ze dne na den. Vítejte u magazínu Techno. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. V následujících minutách vás vezmeme za objevy a novinkami, které stojí za pozornost. Tady je naše nabídka. Techno. SpaceX postaví v Louisianě za 100 miliard dolarů čtvrtý kosmodrom pro Starship. Povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě spustilo zřícení ledovce. Vědci vyvinuli novou technologii pro sledování účinku očních léčiv. Solární panel, světlo a kamera v Milovické rezervaci sleduje noční motýly. Počet tropických nocí byl podle klimatologů druhý nejvyšší v historii. Archeologové objevili na stavbě obchvatu Břeclavy keltskou studnu. Tyto zajímavosti v magazínu Techno. Americká vesmírná společnost SpaceX představila projekt nového rozsáhlého kosmodromu pro své lodě Starship, který chce postavit v jižní Louisianě nejméně za 100 miliard dolarů. Areál s názvem Starbase Louisiana se má rozkládat v okrese Vermilion Parish na ploše přes 50 000 hektarů, 8x větší než činí rozloha Manhattanu. Půjde o první kosmodrom firmy mimo území jižního Texasu. Navržen je tak, aby z něj mohly startovat tisíce letů Starship ročně. Pobřežní mokřady se mají proměnit na zcela soběstačný kosmodrom s vlastní výrobou pohonných hmot i elektřiny, kapacitou pro dopravu v hlubokých vodách, zařízeními pro přípravu lodí a pravděpodobně i letištěm. První Starship má odtud odstartovat už v roce 2029. Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Domnívají se to odborníci, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené oblasti. Co způsobilo zřícení ledovce, není jasné, ale podle nepálských úřadů je možnou příčinou zemětřesení, které bylo v oblasti zaznamenáno několik minut před katastrofou. Americká geologická služba však uvedla, že podle její analýzy nebyly zaznamenané otřesy způsobeny zemětřesením, ale samotným zřícením kusu ledovce a horniny. Povodeň a sesuvy půdy si v Nepálu vyžádaly stovky životů, na obou stranách hranice jsou stovky pohřešovaných a obě země se obávají nárůstu počtu obětí. Novou technologii, která umožní sledovat, jak oční léčiva a jejich jednotlivé složky působí na slzný film oka, vyvinul tým Lukáše Cviklika z Hejrovského ústavu Akademie věd České republiky. Slzný film je první ochrannou vrstvou oka a jeho vlastnosti ve velké míře rozhodují o tom, jak dobře se účinné látky v léčivech vstřebávají nebo zda lék nespůsobí podráždění oka. Získané poznatky z výzkumu bude převádět do praxe nově založená spin-off společnost Akademie věd Iveris, která se chce podílet na vývoji účinnějších a lépe snášených očních přípravků. Vědecký tým při výzkumu kombinoval in vitro experimenty, tedy pokusy prováděné v laboratoři a molekulární simulace, aby lépe porozuměl mezimolekulárním interakcím na povrchu oka a taky zjistil, jak účinné a pomocné látky i celé přípravky ovlivňují jednotlivé vrstvy slzného filmu.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat. Více Tereza Janouškovcová.
2: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
3: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
2: Máme sice tady venkovní rolety. přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
3: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Strhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
3: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou, dnes jsou stále častější.
4: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
3: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
5: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
3: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
5: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
3: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně.

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Přes den jí nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska. Právě tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly. Natáčela Karolína Burdová.
2: Tak pokládám.
3: Paráda, polož to.
4: Solární panel na kovové konstrukci už je tady připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
5: Zapojíme kabely. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet po soudobu, co tady vlastně teda bude pražit slunce.
4: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Noční hmyz obecně je přitahován světlem, buď tím viditelným, co vidíme i my, případně i a velmi často i UV spektrem. Takže tady v tom zařízení, které svítí do všech světových stran, tak jsou takové čtyři diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
4: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
2: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho vlastně malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně pomocí dalších algoritmů tak ty zvířata určují do různých taxonomických skupin, zda se jedná o nočního motýla nebo brouka, a následně pomocí speciálních modelů potom určují, o který konkrétně druh.
4: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění. Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
6: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že právě velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas, a proto jsme rádi, že agentura tady teď testuje tento automatizovaný způsob monitoringu nočních motýlů, na který by jinak nebyl čas a kapacity.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Keltskou studnu pravděpodobně ze 3. nebo 2. století před naším letopočtem objevili archeologové na stavbě silničního obchvatu Břeclavy. Podle nich jde o výjimečně cenný nález keltského osídlení Čech a Moravy. Přesnější dataci by mohl přinést další průzkum. V tiskové zprávě to uvedl vedoucí záchranného archeologického výzkumu Matěj Forst ze sdružení společnosti Samson Praha a Archaia. Archeologové se na stavbě obchvatu pohybují od loňského léta. Jde o oblast, která byla osídlovaná už od doby kamenné. Keltové se na našem území vyskytovali zhruba od 6. do 1. století před naším letopočtem. Nalezená studna byla 2 metry hluboká a ve spodní části se zachovala výdřeva. Už loni archeologové odkryli část římské osady ze 2. století, evidovali i nálezy z přelomu letopočtu i už zmíněné laténské doby. Ze scénáře Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme opět za týden. Náš pořad můžete poslouchat i zpětně na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.
7: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

magazínem Techno už teď končí. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 5 minut bude 9 hodin. Dnes dopoledne nás opět čekají pravidelné sobotní magazíny, jako bude třeba po 10. hodině magazín Hobby, kde se budeme zabývat tím, jak pečovat o levanduly. A taky třeba dotacemi na zateplení okna technologie nebo fotovoltaiku. Ty měly zlevnit kvalitní řešení v praxi, ale často udělali něco jiného. I o tom řekneme víc a hned po 9. hodině nás čeká magazín Mezi nebem a zemí, ve kterém tentokrát zavítáme i do Dobrušky a budeme mluvit o světoznámém malíři Františku Kupkovi, který je právě s Dobruškou spojený. Jana Kudivejsová přeje krásný den s Českým rozhlasem Hradec Králové a krásný víkend.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou od zítřka jezdit autobusy. Jičín bude od 1. září dražit parcely pro domy v bývalých kasárnách. V Ličně na Rychnovsku slaví posvícení. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou od zítřka jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v Česku přestanou jezdit turistické autobusy. Důvodem je kompletní uzavírka silnice kvůli opravám povrchu. Práce potrvají do konce října. Omezení bude platit i pro cyklisty.
2: 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší ve výšce 1390 metrů nad mořem už je v dezolátním stavu. Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v Horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoše tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Jičín bude od 1. září dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Do prvního kola půjdou 4 pozemky. Informoval o tom mluvčí města Jan Jireš. Zájemci si budou muset připravit zhruba 3 až 5 milionů korun. Už na přelomu května a června město ve stejné lokalitě vydražilo 19 pozemků. Další by město v budoucnu mohlo prodávat v místě bývalého vojenského bunkru. Policisté odvolali pátrání po 38letém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Sám se jim totiž přihlásil na služebně. Policie o tom informovala na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Podibratské ulici. V Ličně na Rychnovsku dnes začíná ličenské posvícení spojené se slavnostním otevřením nové návsi. Od 13 hodin čeká návštěvníky doprovodný program, prohlídka školy a hasičské zbrojnice nebo projížďky koňským spřežením. Večer program pokračuje v areálu tělovýchovné jednoty Sokol. Posvícení bude pokračovat i zítra, kdy je od 9:30 na programu posvícenská mše v kostele Zvěstování Páně a od 17 hodin koncert Rychnovského chrámového sboru s uvedením skladeb místního rodáka Václava Frimla. Sport. Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno, dopoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 17 stupňů. Vítr povane mírný západní a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody v Královéhradeckém kraji aktuálně hlášené nemáme. Na 50. a 65. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášená porouchaná auta. V těchto místech uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexandr I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I.

0: pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
1: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
0: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
1: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
0: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
1: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
2: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
1: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
2: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
3: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části, pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
1: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
1: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
1: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v Jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
1: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
3: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
1: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
1: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobrušce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobrušské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách, v podhůří Orlických hor, mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobrušce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě, takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam anděle strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat duchy. Údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínila kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabielle. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Gajstálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už tři generace Sojky a jejich dvou partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: A mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Gajstálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Gajstálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A v té době se v Gajstálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvně v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z tradičního Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudeckých Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako Pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato v toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunujou a i se tak definujou, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o té spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německým, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetoněmeckou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetoněmeckou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje a do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin na začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný a nikdy je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují. Jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Heraklejta svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla. Jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začala sbírka školákům od srdce. Armáda připravuje nový systém pro krizové situace. Na letišti u Náchoda je dnes přehlídka automobilových veteránů a letadel. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Začíná pátý ročník charitativní sbírky školákům od srdce. Projekt organizovaný Diakonií má pomoci dětem z rodin v těžké finanční situaci a umožnit jim získat potřebné školní pomůcky. Sbírka potrvá do 6. září a lidé můžou nakoupit pomůcky ve vybraných prodejnách nebo přispět online. Co je nejvíce potřeba, dodává ředitelka vrchlabské Diakonie Barbora Tauchmanová-Omrtová.
2: Výbava do oblíbených kufírků, ať to jsou výtvarné pomůcky, anebo do penálu, pera, pastelky, tušky. Věci jsou potom distribuovány do středisek, která je dále předávají dětem, případně třeba i do dětských domovů.
0: Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Projekt vychází z vládního usnesení, podle kterého mělo Ministerstvo obrany systém spustit do konce roku 2028. Na letišti na Vysokově u Náchoda budou dnes vystavená motorová i bezmotorová letadla, vrtulníky a také vírníky. Na místě budou i automobiloví veteráni a další technika. Program potrvá do 17 hodin. Podrobnosti připojuje místopředseda Aeroklubu Náchod Petr Sejbrt.
3: Na stojance dnes uvidíte hodně letadel, ultralightů i větroňů. Určitě bych vypíchl stroje z dílny TL Ultralight, Sparker a Streamer s jejich továrními piloty. Mezi auto veterány zaujme především druhoválečný Jeep. K vrcholu celého programu bude určitě patřit letecký souboj mezi replikami druhoválečných stíhaček Messerschmitt, Jak a Mustang. Sport.
0: Fotbalisté Zlína se pokusí získat první body v sezóně Šance ligy. V 6. kole nastoupí v Brně proti Zbrojovce, která získala 7 bodů a navíc má utkání k dobru. Nováčka soutěže chválí i zlínský kouč Bronislav Červenka.
4: Zbrojovka do toho stopla velmi dobře výhrou na Spartě. Dokázala zvládnout velmi takticky v Teplicích, takže má formu, má ten tým poskládaný velice dobře. Marta Svědík ví moc dobře, co chce a co potřebuje a si stavit tým, aby mohl být úspěšný v lize. Velmi disciplinovaný, takticky vyspělý tým. A teď jenom na nás, aby jsme to připravili, odjeli do Brna získat nějaký ten bodík.
0: Zápas Zbrojovky se Zlínem začne v 17 hodin, stejně jako utkání mezi Pardubicemi a Artisem Brno. Od 20 hodin se pak utká ostravský Baník s olomouckou Sigmou.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 17 stupňů. Vítr povane mírný západní a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na nehodu na sjezdu z obchvatu Jičína směrem na Holín, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte zdržení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Ani v Provence.

0: Andulový. Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
1: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
0: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
1: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
0: největší sílu,
1: největší vůni.
0: Bude dorůstat ta levandule?
1: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
0: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat ji trošinku zarůst.
1: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
0: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
1: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
0: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
1: Ano.
0: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
1: Zkusíme to zatím stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
0: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
2: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Nebo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. On samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselení to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem. Je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř stovka vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Hasiči v Adržpařských Skalách zachraňovali pětici horolezců. Kajakář Dostál pojede na mistrovství světa finále pětistovky. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Je sobota 29. srpna. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Policisté na poslední prázdninový víkend posilují dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích. Doplňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
2: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání zádržných systémů.
0: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodcenili a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali pět horolezců v Adržpařských Skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. Tři ženy a dva muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní 2 jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se více než 2400 lidí.
3: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a v neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. Účast v bojích o cenné kovy těsně unikla bratrské dvojici Martin Fuchs a Petr Fuchs. Na double kánoji je od postupu do finále dělila jediná setina.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 17 stupňů. Vítr povane mírný západní a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu máme aktuálně hlášenou v Rychnově nad Kněžnou v ulici Jiráskova, kde se srazilo osobní a nákladní auto. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava, přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zelená vlna. Vaříme s habadějem.
4: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu. Od mikrofonu i z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a musím hned v úvodu konstatovat, to nám to uteklo. Je před námi poslední letošní prázdninové vaření. To je neuvěřitelné. Jestli pak si ještě vzpomenete na první letošní prázdninový recept. Tak je to samozřejmě těžká otázka, i já jsem musela zapátrat v archivu a byly to letní brokolicové placičky a chutnaly nám. No a doufám, že vám bude chutnat i dnešní oběd. Podávat budeme plněné zapečené brambory se slaninou a sýrem a k ním si uděláme určitě nějaký dobrý zeleninový salát. To je tedy recept pro dnešní den. Zapečené brambory jsme už dělali několikrát, ale tyhle jsme ještě neskoušeli, snad se nám povedou. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

my teprve začínáme. Plněné zapečené brambory se slaninou a sýrem budeme dnes podávat. Co byste měli mít po ruce? Středně velké neoloupané brambory, máslo, utřené už se solí, česnek, anglickou slaninu, plátkový čedar, řecký jogurt nebo zakysanou smetanu. Není to mnoho surovin, tak doufám, že je všechny máte po ruce. Jsou to suroviny, které potřebujeme dnes. Co vám ještě nabídneme? Pár dobrých tipů na odpoledne, pokud chystáte pohoštění pro rodinu a přátele, tak by se vám mohly hodit třeba pomazánky. Řekneme si, jak si poradili naši předkové se švestkami v kuchyni a myslím, že jejich recepty stojí za to vyzkoušet i dnes. Taky vás pozveme na kulinární akce ve východních Čechách, kterých je o tomto víkendu opravdu hodně a nezapomeneme ani na poslední letošní letní díl našeho seriálu, který jsme natáčeli s Radkem Pálkou. No a pokud zavařujete, tak určitě si připravte tužku a papír, protože vám prozradí lák, který nikdy nesklame. Tak, taková je tedy naše dnešní nabídka. Doufám, že se vám líbí a že zůstanete s námi.

0: Recept pro dnešní den.
1: A vy víte, že to budou plněné zapečené brambory se slaninou a sýrem, tak jak na to troubu předehřejeme na 200 stupňů. Brambory nakrojíme asi tak ve 3 mm intervalech, ale pozor, nedokrojte je úplně. Postavíme je na plech vyložený papírem na pečení. Zářezy potřeme česnekem a vložíme do nich tenké plátky másla. S máslem to nepřeháníme a dáváme jen do několika zářezů. Brambory osolíme a opepříme, vložíme do trouby a pečeme, až budou zvnějšku tak hezky křupavé a uvnitř propečené. Mezitím vyškvaříme slaninu a dáme na ubrousek, abychom se zbavili přebytečného tuku. Upečené brambory vyndáme z trouby a do několika zářezů vložíme rozkrájené plátky sýra. Brambory pak ještě posypeme vyškvařenou slaninou a vrátíme je hezky do trouby. Stačí chvilka, prostě jen, aby se roztavil sýr. No a pak už podáváme přelité jogurtem nebo zakysanou smetanou, posypané nakrájenou jarní cibulkou. Tak to je tady recept pro dnešní den. Tak se do toho dáme, k tomu si hezky zahrajeme a pak už přivítáme ve studiu Radka Pálku. A nabídneme, jak jsem říkala, poslední díl našeho prázdninového seriálu a budeme zavařovat a to už za chvíli a bude to stát za to.

0: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: A je tady poslední letní díl.
2: Toto ale uteklo.
1: Pane Pálko, co to
2: uteklo? Zase pojedí do školy, polo Vánoce.
1: No, ale to my se do té doby ještě sejdeme, ale každopádně do té doby my musíme zpracovat všechno to, co máme ještě na té zahrádce, dejme tomu, nebo co je v lese. Prostě my bychom měli, jak jsme říkali minulý týden, nakládat, kvasit, prostě měli bychom uchovat to léto, abychom ho v zimě zase našli.
2: To naši předci uměli jako báječně, no. Já myslím, že opravdu ty babičky zavařovaly všechno, dědové z toho dělali, co šlo. Bavím se teda o svým dědovi třeba, a ten třeba ze všeho dělal víno. Babička všechno zavařovala. Samozřejmě se dělal třeba i kyselý zelí. A já pamatuju jako dneska, před, já nevím, třeba 5, možná 10 let, najednou jako se začalo objevovat slovo fermentace. Dneska bych řekl, že to máme běžně ve slovníku, všichni používáme fermentaci. A já, když jsem to prostě jako šéfuchař vydával třeba v těch televizích a ty šéfuchaři světoví mluvili o ty fermentaci a vůbec jsem netušil, co ta fermentace je. Jo. A pak jsem teda nějak jednoho dne sednul k internetu a začal jsem si googlit, co to je fermentace. A já jsem si chtěl říkat, je to normální kvašení?
1: No, kvašená zeleně.
2: Kvašáky a kysaný zelí naši dělali, akorát tomu nikdy neříkali fermentace, jo, že no. Vlastně najednou se vlastně se přeneslo takoby na nějaký cizí slovo vlastně běžnému kvašení a vlastně z toho vznikl, bych řekl, fenomén dnešní doby. Dneska všichni všechno fermentujou, všichni všechno kvasí, ale abych to jako nepodceňoval, tak třeba ta fermentace, co se týče jako uchovávání třeba těch potravin, některých samozřejmě ne všechno, je skvělá. Zmiňoval jsem zelí, zkoušel jsem dělat už několikrát korejský kimči z pekingského zelí a z mrkve a z těch věcí. Je to skvělé, je to strašně zdravý. U tohohle toho je to, ta fermentace je zrádná v tom, že opravdu tam je potřeba vychytat ten čas. Teďka třeba dělám kimči z porku, takže taky experimentuju s tou fermentací. Takže určitě to je super.
1: Tak. No tak to je tedy to fermentování, které, jak jste sám říkal, opravdu znali velmi dobře naši předkové. A jestli něco teda znali, tak to bylo to zavařování. V tom si myslím, že byli opravdu přeborníci.
2: To je pravda, no. A oni opravdu zavařovali všechno a já vím, že zdělali, ať už to, co dozrálo, pak vlastně zdělali to, co nedozrálo. Dělali prostě čalamáry, už potom končila ta sezóna, že jo, když prostě už byly ty květáky už nemoc hezký a rajčata, které už nedozrály, ty zelený, tak se z toho dělali prostě čalamáry, to se dělalo pár trošku česneku, nějaká nakrájená paprika nebo něco, zalilo se to prostě tím mlákem, kde se třeba kapla troška oleje nebo něco, jo. Jo, ale vlastně od řepy přes dýň nakládanou, že jo, přes, jsme se o tom bavili, různý protlaky, kečupy, leča, prostě okurky, no. Samozřejmě cibulky, všechno, co šlo, se prostě zavařilo.
1: Kukuřičky a malý.
2: Kukuřičky taky, samozřejmě houby, když potom byla sezona. My musím říct, že teďka máme jako skvělý recept jako od naší sousedky na Šumavě. Ano. A my vlastně máme dneska jeden jediný lák a z toho jede úplně všechno. Tak. A je to úplně skvělý.
1: A ten bychom potřebovali od vás znát, protože, jak už jsem říkala, letní seriál končí a věřím, že posluchači si třeba budou chtít něco málo zavařit s vámi, s tím lákem. Máme?
2: Máme. Ten lák je dobrý v tom, že vlastně, když že jo, vždycky se to vařilo, třeba moje máti vařila deko a co si. A u nás se právě stalo, že nám došlo to deko a teď tam hromada okurek a co budeme dělat, jsme šli sousedkou a ona nám prodělá ten recept, který vám za chvilku řeknu. A je dobrý, ono to je relativně velký množství, což ale nevadí, protože vy si ten lák vlastně uvaříte, ono z toho vznikne, já nevím, 5 litrů nebo kolik toho láku. My ho máme vždycky nalitej prostě ve sklenicích nebo v nějakých lahvích, jo. A vždycky, když prostě něco potřebuje zavařit, tak jenom otevřu tu lahev, naliju to prostě do ty sklenice a máme lák. Mm-hmm. Takže, milí posluchači, přibavte si papír, tušku a já vám to řeknu. Je to 3¾ litru vody, 1¼ litru octa, 400 gramů cukru, 100 gramů soli, 30 kuliček nového koření, 30 kuliček celého pepře, 10 hřebíčků
1: a
2: 5 bobkových listů.
1: Listů, mám.
2: Všechno do hrnce, svařit třeba 20 minut. Vycedit, aby tam to koření nezůstalo, nechat vychladit, dejte si to prostě do nějakých lahví, uzavřete, nechte si to někde ve špajzu. Ten lák se vám neskazí a fakt v tom děláme všechny čalamáry. Červenou řepu, okurky, i ty melouny, o kterých jsme se bavili na zavaření a tak dále. Na všechno už dneska používáme jenom tenhle ten lák. A samozřejmě ta každá zelenina vám ten lák trošku ochutí specificky do některých druhů, můžete tam třeba přidat, já třeba děláme tu řepu, tak tam přidáme pár zrníček feniklu, nebo prostě do ty čalamáry přináme pár kapek oleje, aby to bylo takový, jako to, ale jinak tenhle ten lang, co nás prostě naučila ta sousedka před lety.
1: Jak se jmenovala paní sousedka?
2: Je to paní Stolariková, takže ho máme v tom a v té době prostě vaříme a neděláme nic jiného a nepotřebujeme žádný deko. To je opravdu lang, který používáme úplně na všechno.
1: Tak to byla vlastně tečka a dobrá rada. Tečka za naším seriálem prázdninovým.
2: No.
1: Uteklo nám to hodně rychle. A já už teď, milí posluchači, vám můžu slíbit, že Radek Pálka bude přemýšlet o dalších seriálu, o dalších tématech, protože si myslím, že to bude opět stát za to se s vámi setkat. Tak něco vymyslete, pane Pálko.
2: Ale musím říct, že už jsme to v Českém rozhlase Hradci Králové natočili strašný spousty. Ale pořád ale? I o čem, že to jídlo je vlastně, jak se to pořád vyvíjí, anebo někdy se třeba i vracíme k některým tématům, tak já mám pocit, něco že určitě, najdeme, určitě protože, něco najdeme. No.
1: Protože my rádi jíme, že?
2: Tak.
1: Tak já vám moc děkuju za všechny ty díly, za všechny dobré rady a přeji hezký den a nashledanou.
2: A taky, a děkuju. Krásný den.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: nejsem je na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Jedenáct hodin 28 minut, posloucháte pořad Vaříme s Habadějem a já doufám, že máte stále ještě po ruce tušku a papír a věřím, že vás zaujal nálev paní sousedky, takže teď si prosím poznamenejte, pokud jste nestíhali, a to já věřím, že nestíhali, protože to byl fofr, tak si poznamenejte, co potřebujete. Tak tedy 3¾ litru vody, 1¼ litru octa, 400 gramů cukru, 100 gramů soli, 30 kuliček nového koření, 30 kuliček celého pepře, 10 hřebíčků a 5 bobkových listů. Tak si to zkontrolujte. 3¾ litru vody, 1¼ litru octa, 400 gramů cukru, 100 gramů soli, 30 kuliček nového koření, 30 kuliček celého pepře, 10 hřebíčků, 5 bobkových listů. Pak už jste slyšeli, svaříme, předsedíme a máme nálev hotový. Tak věřím, že vám bude chutnat a že vyzkoušíte. A doufám, že vám bude chutnat i dnešní oběd. Dnes budeme podávat plněné zapečené brambory se slaninou a sýrem. Zopakuji, jak na to. Troubu předehřejeme na 200 stupňů, brambory nakrojíme, jak jsme říkali, tak asi po těch 3 mm, ale nedokrojíme úplně, postavíme na plech vyložený pečícím papírem. Zářezy je potřeme česnekem, vložíme do nich tenké plátky másla, ale zase ne do všech pochopitelně. Brambory osolíme, opepříme, vložíme do trouby a pečeme, až budou zvnějšku tak hezky křupavé a uvnitř propečené. Mezitím vyškvaříme slaninu a dáme na ubrousek, abychom se zbavili přebytečného tuku. Upečené brambory vyndáme z trouby a do několika zářezů vložíme rozkrájené plátky sýra. Brambory pak posypeme tou vyškvařenou slaninou a vrátíme do trouby. Stačí chvilka. Jde nám o to, aby se prostě rozstavil ten sýr. A pak už podáváme třeba přelité jogurtem nebo zakysanou smetanou a ještě dobře posypané nakrájenou jarní cibulkou, aby to bylo ono. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Co vám nabídneme teď? No, vzhledem k tomu, že je dnes 29. srpna a vy možná chystáte poslední prázdninové posezení s rodinou a přáteli, tak tu mám pro vás tip pomazánky. Já myslím, že by se mohly hodit na odpoledne i na večer. No a o recepty se s námi podělí Radek Švarc a začne tou pomazánkou, kterou on má nejradši.
2: Tak mě chutná nejvíc ta kuřecí. Je lehká, hodí se pivu určitě, hodí se k létu, k jaru.
3: Co na ní potřebujeme?
2: Upečené kuře nebo pečené kuřecí prsa, pomazánkové máslo, ajvar, zelenou část pórku, citron, olivový olej, sůl a pepř.
3: Ajvar je vynikající, jeden čas jsme si ho ozývali buď z Chorvatska nebo z Bulharska, ale teď už je k dostání tady.
2: Buď jemný, anebo pálivý. Byla se z lilku a pečených paprik.
3: Tak jak se dělá takováhle pomazánka?
2: Buď toto můžeme udělat z upečeného kuřete, které vykostíme a nasekáme na drobno, nebo to můžeme udělat jenom z kuřecího stejku s prsou, který si taky upečeme, pak je nasekáme na drobno. Přidáme do toho pomazánkové máslo, ten ajvar, nasekaný najemno pórek, zakápneme to lehce citrónem, olivovým olejem a pak to dochutíme solí a pepřem.
3: Máme tady další pomazánku a to je ta rybí.
2: Tu děláme z uzené makrely, kterou zbavíme kostí, dáme ji do mísy, k ní přidáme rostlinné máslo, heru nebo ramu. K tomu nasekáme na jemno cibuli jednu, přidáme hořtici, pepř a sůl. Pomocí vidličky pak to smícháme všechno dohromady, aby se to spojilo.
3: Vím, že někde dávají taky trošku třeba smetany pro zjemnění, to vy nepoužíváte.
2: Smetanu nepoužíváme.
3: Já si myslím, že to je taky hotovo. Půjdeme na další, to byl sýr, poměrně oblíbený, což je niva.
2: Používáme k tomu nivu a používáme opečený česnek. Rozpulíme ten česnek celý, neoloupaný, dáme ho do trouby a tam ho pečeme do hněda. Změkne a má pak takovou nasládlou chuť.
3: Ještě se musíme zeptat, ale opečeme, to znamená opečeme na tuku?
2: My ho pečeme v troubě a pečeme ho na sucho.
3: Co tam dáváme dál?
2: Nastrouháme si nivu, přidáme k ní ten opečený česnek, sekané vlašské jádra, lučinu, smetanu trvanlivou, snítek tymiánu a pepř.
3: Tak to je taky pěkné a teď se dostáváme k tomu, na co já jsem zvědavá, protože já mám ráda tvaroh.
2: Ano, ta pomazánka se dělá z tvarohu, dělá se z rostlinného másla, z jemně nasekané cibule opět, z drceného kmínu, soli, pepře a mleté papriky.
3: Ale zeptám se přece na jednu věc a to je ten tvaroh. My můžeme koupit tučný, méně tučný, polotučný.
2: Používáme tučný tvaroh, který ještě necháme v jemném sítku okapat, aby z toho šla pryč ta voda přebytečná.

0: brambory se slaninou a sýrem budeme dnes podávat. Naposledy zopakuji, jak na to. Troubu předehřejeme na 200 stupňů, brambory nakrojíme asi tak po těch 3 mm, nedokrojíme úplně, postavíme na plech vyložený pečícím papírem. Zářezy potřeme česnekem a vložíme do nich tenké plátky másla. S máslem to nepřeháníme, jak jsme říkali, a dáme jen do několika zářezů. Brambory osolíme, opepříme, vložíme do trouby, pečeme, až jsou hezky křupavé a propečené. Mezitím vyškvaříme slaninu, dáme na ubrousek, abychom se zbavili přebytečného tuku. Upečené brambory vyndáme z trouby, do několika zářezů dáme sýr, pak posypeme brambory ještě vyškvařenou slaninou a vrátíme do trouby. Stačí chvilka, aby se sýr hezky roztavil. Podáváme přelité jogurtem nebo zakysanou smetanou, posypané nakrájenou jarní cibulkou. Tak to byl tedy recept pro dnešní den. A teď už pojďme nahlédnout do kuchyně našich babiček a prababiček. Minule jsme podávali tvarohové noky se švestkovou omáčkou a já jsem slibovala, že se na švestky ještě dnes zaměříme, a abych byla konkrétní, zaměří se na ně tedy Jaroslav Hoření, ale hlavně Vladimíra Jakoubějová.
1: Z mnoha receptů ve starých kuchařských knihách mě zaujaly recepty z kuchařské knihy Hany Dumkové z roku 1884. Některé z nich jsem zkusila a myslím, že si na nich dnes pochutnáme úplně stejně jako lidé před téměř 140 roky.
2: A jako první to budou osmažené švestky.
1: Pěkné zralé švestky, z nich se pecka snadno vylupuje, se spaří a oloupají, nači se dřívkem pecka vytlačí a na její místo vloží se mandle. Ze 4 lžic mouky, lžíce cukru, 2 lžic rumu a 2 bílků se připraví řídké těstíčko. Jedna švestka po druhé se v něm namočí a v horkém másle do červena osmaží. Pak se uloží na pijavý papír a když se do něho masnota vtáhne, posypou se cukrem a skořicí.
2: Další dobrotou je švestková bába.
1: Na koláčky nakrájené housky se usmaží po obou stranách na másle. Zatím se v horké vodě chvilku povaří 0,5 kg vypeckovaných švestek. Do vymaštěné formy se pak vloží vrstva housky, vrstva švestek a tak se střídavě pokračuje, až je pekáč skoro plný. Voda, v ní se švestky vařily, se svaří, nechá vychladnout a smíchá se s 0,5 litrem smetany, 4 žloutky postrouhanou kůrou z 0,5 citronu a 4 lžícemi cukru. Smíšenina se vlije na housky se švestkami a bába se upeče.
2: A dalším receptem bude švestkový štrůdel.
1: Obyčejné těsto z mouky, másla, vajec, soli a vlažné vody připravené se nechá 0,5 hodiny pod teplým pekáčem, pak se rozválí, vytáhne, pomaže smíšeninou z másla, žloutku a kyselé smetany, posype rozkrájenými švestkami, cukrem a skořicí. Štrůdel se svine, pomaže hustou sladkou smetanou a upeče ve vymaštěném pekáči.
2: A ještě tu máme ovocnou omáčku, švestková chladnina.
1: Švestky se v hliněném polevaném hrnci posypou cukrem, polí vodou a postaví na pekáč do horké vody, v níž se tak dlouho nechají, až úplně změknou. Po vychladnutí se protlačí sítem, jádra se vaří ještě se zbytky švestek, hřebíčky a vodou, šťáva se procedí ku dřívější, přilije červeného vína, vody a přidá potřebné množství cukru. Vše se dobře promíchá, nechá vychladnout a nalije na suchary nebo na smaženou housku.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Hezky jsme to rozjeli. Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme podávat tobě a zapisovat suroviny na příští týden. Ovšem ještě předtím vás musím upozornit na několik báječných akcí, které můžete navštívit právě dnes. O tomto víkendu to totiž ve východních Čechách zavoní na mnoha místech. Začneme Kostelcem nad Orlicí, kde slaví oblíbený kulinární pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Pochoutkový rok 10 let své existence. Bohatý program spojený s ochutnávkou kávy, zmrzliny a vystoupením gastronomických hvězd už začal, a to na food festivalu v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu Českého rozhlasu vystoupí až do 16 hodin osobnosti ze světa gastronomie a spolupracovníci pořadu Pochoutkový rok. Hosty moderátora Patrika Rozehnala budou šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař a herec Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka a porotkyně soutěže Naděžda Konvalinková. Vzácným hostem bude i hostitel František Kinský. Tak to byl tedy Kostelec nad Orlicí. Ve Špindlerově mlýně si můžete připomenout tradiční chuť krkonoš a sledovat gurmánské klání o nejlepší krkonošskou sejkoru. Můžete ochutnávat i hlasovat. V Pardubicích se koná 29. ročník festivalu vína a do Nasavrk se po roce vrátil oblíbený food festival. No, tak to byl tedy pohled letem světem. Jak vidíte, výběr je opravdu bohatý. Věřím, že si dobře vyberete.

17. hodina, to znamená, že budeme podávat oběd, ale rychle si musíme ještě napsat suroviny na příští týden, kdy si uděláme cukety plněné krutým masem. A co byste měli příští týden mít po ruce? 400 gramů mletého krutího masa, 4 mladé cukety, 1 větší cibuli, česnek, 1 rajčatový protlak, provencálské byliny, sladkou mletou papriku, strouhaný sýr, olivový olej, sůl a pepř. Tak 400 gramů mletého krutího, 4 mladé cukety, větší cibuli, česnek, rajčatový protlak, provencálské byliny, sladkou mletou papriku, strouhaný sýr, olivový olej, sůl a pepř. Máte to? Krutí maso mleté, cukety, cibule, česnek, rajčatový protlak, bylinky, mletá paprika, strouhaný sýr, olivový olej, sůl a pepř. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi, a já doufám, že přijdete a že s námi vařit budete. Tak to je všechno od Zdeny Kabourkové. No všechno to není ještě samozřejmě přání, tak tedy dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Studenti už zdravotní pojišťovně nehlásí nástup na školu. Hradecký Hučák se loučí s prázdninami. Centrum Špindlerova Mlýna provodní brambory. Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Přes den polojasno a teploty kolem 25 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Dobrý den. Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy.
3: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
4: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
5: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
3: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
6: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
3: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: V informačním centru vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové se dnes lidé můžou rozloučit s prázdninami. Vstup do malé vodní elektrárny je zdarma. Do 16 hodin jsou připravené mimořádné prohlídky a další atrakce, říká mluvčí společnosti ČES Šárka Lapáčková-Beránková.
7: Návštěvníky čekají komentované prohlídky historické malé vodní elektrárny, která dodnes vyrábí elektrickou energii, spojené se speciální fyzikální show plnou zábavných a elektrizujících experimentů.
2: V centru Špindlerova Mlýna se zhruba za hodinu začne soutěžit o nejlepší bramborovou pochoutku. Akce nazvaná Špindlerovské sejkory se koná už po třetí.
8: Kdo se bude chtít zapojit do hodnocení a ochutnávat soutěžní vzorky, musí si na místě pořídit degustační kartu, která bude k dostání u informačního stánku v parku. Lidé mohou testovat a hodnotit do 17:30. O půl hodiny později pořadatelé za přítomnosti Krakonoše vyhlásí vítěze. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
2: Nejvyšší fotbalová liga pokračuje o tomto víkendu zápasy 6. kola. O první vítězství v sezóně se spolu utkají týmy Pardubic a Artisu Brno. Hrát se bude na východě Čech od 17 hodin. Pardubický fotbalový záložník Tomáš Jelínek věří, že tam využije výhodu domácího hřiště a připíše si 3 body.
9: Myslím si, že by to mohl být zápas, kde bychom mohli mít herní převahu, což jsme třeba měli i v zápase s Jabloncem. Bohužel tam se nám nepodařilo střelit gól a nebyli jsme úplně pevní v breakových situacích, kterým dal soupeř dva góly, takže určitě se odhle se chceme poučit střelit co nejdřív gól a doufám, že vyhrám. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, během odpoledne až polojasno, ojedinělé přeháňky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 17, vítr mírný, západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici 11 ještě dejte pozor na nehodu, její odstranění se dokončuje u 26. kilometru směrem na Hradec Králové. Nehoda osobního a nákladního auta se ještě odstraňuje i na silnici 14 v Jiráskově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Úsek by měl být už s opatrností průjezdný. A u nehody motorky zasahují záchranáři na silnici 281 mezi Mladějovem a obcí Hrdoňovice na Jičínsku. Tady čekejte zdržení. Nehoda dvou osobních aut potom omezuje provoz v křižovatce na silnici 2 u Starých Čivic na Pardubicku v odbočce na Starý Máteřov. S opatrností tu projedete. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Čtyři a půl minuty po 12. hodině začínají polední písničky od srdce. Máme tady poslední prázdninový víkend. Mnohá města v našem Královéhradeckém kraji mají bohatý kulturní program, tak můžete dát vědět, kde jste byli nebo kam se chystáte. Já jsem se byla večer podívat na Královských slavnostech, což je 9denní festival v krajském městě a atmosféra skvělá u všech pódií. Hudební žánry také hodně pestré, stejně jako bývají ty naše polední písničky, tak uslyšíme, jak to bude vypadat. vypadat právě dnes v tuto chvíli. Pavla Kindernajová přeje dobrou náladu a příjemné prázdninové vyvrcholení, třeba i s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: remember. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
3: Vydržaj pijaně.
2: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.

0: Serendipia, zajímavé slovo, víte, no francouzská šansonierka zas nám zahájila písničky, písní o uzdravující síle lásky. Samotný název vychází právě ze slova serendipia, které označuje situaci, kdy člověk najde něco skvělého, i když to původně vůbec nehledal, tak vy snatele aktivně v těchto chvílích hledáte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Paní Naděja se dovolala do studia Českého rozhlasu Hradec Králové jako první. Vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlínko. Přeju vám hezkou službu a všem hezký den. Svítí sluníčko. A tak než budem obědvat, tak jsem říkala, abych nezapomněla popřát kamarádce Lidušce z Jičína touto dobou v Cerekvici u přítelé. Takže jí přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. No a hlavně teda to zdraví a jinak všem, ať se mají dobře, ať to počasí nám ještě přeje, když se to moc teď nevede.
0: Ale vede, krajina potřebovala také zalít, ale
2: jo,
0: chápu,
2: jo.
0: Že nějaké ty letní určitě. Radovánky, že se nám možná za chvíli bude ještě stýskat. Paní Nadějo, užijte si krásný zbytek prázdnin i vy, ať vám chutná. Určitě jste navařila něco báječného a dobrého.
2: Navařila. Polívku, lečo, tak se na to těšíme.
0: A dobrou chuť.
2: Koláč, teď je doba švestek.
0: Máte pravdu. Tak písnička pro vás a samozřejmě pro oslavenkyni paní Lídu. Krásné odpoledne.
2: Děkuji, Pavlínko. Naslyšenou.

písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Máte příležitost také nám napsat studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář, který se nám tady také zobrazuje, a do třetice z těch písemných variant máte možnost poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné ovšem napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo. Za slovem Hradec jedna mezera a pak bez háčku a čárek připište to, co chcete, aby u nás zaznělo. Těch písemných zpráv je tady nespočet, tak se do nich pustíme. Dobrý den do rozhlasu, posílám krásný pozdrav pro radost i potěšení pro moji perfektní i zlatou maminku Milušku Šeslerovou. Mamčo moje, dávej na sebe pozor, posílám sladkou pusu, tvoje Jitka z Německa. No a budeme i gratulovat oslavenkyni. Chtěli bychom nechat zahrát Eldorado od Valdemara Matušky pro paní Evu Walterovou z České Skalice k jejím 83. narozeninám. Milá maminko, babičko, k tvým narozeninám všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví a spokojenosti ti přejí syn Jiří s manželkou Jaroslavou, dcera Zuzana s manželem Zdeňkem a také vnoučata Jiří, Eva, Jana a Petr.

moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Deník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: A už je s námi paní Eva, vítejte v písničkách, dobré odpoledne.
4: Krásné odpoledne všem a já bych tuto písničku chtěla poslat naší zlatý Evelince, naší princezničce, aby byla zdravá, šťastná a aby byla tak úžasná, jako je doposud. A chtěla bych jí popřát, aby se jí dařilo ve všech kroužcích a ve všem a ještě, že aby měla radost i z rodičů, z Adélky. A všichni ji máme rádi.
3: Těšíš se do školy, Evelinka?
4: No určitě, oni jsou úžasný, těšej.
3: Vůbec nemám představu, kolik by Evelince mohlo být. Jak to tak líčíte, ale kroužky má, tak už je to slečna nebo děvčátko?
4: No už je to slečna, jej 9.
3: 9 roku.
4: No, je úžasná. Celá babička.
3: Celá.
4: A ještě bych tu písničku chtěla poslat. Údajně má paní Liduška z Děčína narozeniny, tak, aby si to užila. A ještě od Tonička, jo?
3: Dobře,
4: takže,
3: tak vybrala jste skladbu
4: den,
3: Marcela z Moška.
4: Všem opatrujte se.
3: I vy, krásný den.
4: Děkuji,
3: a hezkou sobotu. Naschledanou.
4: Naslyšenou.

0: v sobotu 29. srpna. Paní Julie si píše o veselou písničku pro kamarádku Zahrajeme rádi. A blahopřání dorazilo také pro paní Vendulu Blaškovou. Všechno nejlepší k narozeninám. Zdraví, štěstí, spoustu lásky a radosti přejí přátelé. Tak paní Vendula, snad i vás potěší interpret Peter Bič, což je přední slovenský kytarista, skladatel, zpěvák a hudební producent. Zpívá pro vás.
1: Len sa smej,

0: Pan Zdeněk také s námi, krásnou sobotu, dobré odpoledne.
1: Napodobně vám tež. Tu píseň, no by byla nějaká veselá nalada, rychlá píseň. Mně se líbí, vám se líbí, takže ji tam dáme.
0: Dáme, aby radost vydržela. I té vnučce ji pošleme, ne, o které jste mi vyprávěl. Šikovná holka, to bude, je.
1: No, oni ve vlaku to budou mít puštěný, takže to budou slyšet.
0: No tak zdravíme, dceru, vnučku, šťastnou cestu a vám krásný den. A radosti hodně.
1: No jo, tak víte co, když si člověk neudělá sám, tak nemá. Tak,
0: no ale musíme si taky pomáhat, tak tady ta radost, ta písničková. Mějte se krásně.
1: Pavlušu, vám to ještě díky.

12 hodin 36 minut, opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Dobrý den, zahrajte prosím Laťku Kozderkovou. Všem Evelínkám k svátku děkuje Standa z Broumova. Tu konkrétní melodii, pane Stando, jsem nenalezla, ale snad taneční melodie Dívka k rytmu zrozená, ta bude trošku podobná, tak potěší a rozespívá a roztančí všechny, kteří jsou s námi. A připojíme ještě jeden pozdrav pro konkrétní Evelínku. Zahrajte prosím Evelínce Pavlíčkové všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Přeje celá rodina.

0: No a pokračujeme v plnění přání a pozdravu a je s námi oslavenkyně paní Lída. Krásný narozeninový den, dobrý den.
1: Děkuji, Pavli, a já chci moc poděkovat Nadě a paní Evě, jak mě dala přát moc. Ty vnoučata, to je taky pro nás moc, já mám vnučku a dva vnuci, takže taky se dobře učí a máme z nich radost. A Péťovi příteli a odpoledne si nějak užijem a od večer jdeme na skálu na Honzu dětka.
0: Mm-hmm, no vidíte to, no, takže představení no, bude, povídání bude, no, poslechová no, záležitost. Koho tam má za hosty, ano, víte?
1: Snad Gondíkovou a Petra Zounara.
0: Tak to budete mít Zounar. Parádní. Ano, ano, Martin no, Zounar, Vtipálek, Martin, no, Vtipálek, to no, je náš jo, východoček, no. Tak určitě, určitě jasný, bude legrace. Užijte si to parádně, no. Myslím, že lépe jste to nemohli vymyslet na ty narozeniny. Tak užívejte dne,
1: moc,
0: opatrujte se, nashledanou, nashledanou. Přicházejí pořád písemné pozdravy, bohužel na všechny ty skladby, o které jste si napsali, se určitě nedostane, ale možná něco ušetříme i na po 17. hodině. Každopádně zdravíme i paní Mirku, Janu Zertyně, i paní Danu, i vám krásný den.
2: Já měl včera den, když jsem zůstal sám, já měl včera sen, že tě objímám. Pak přišel první drink, on přisedl si k nám, ty odešla si s ním.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: A v Českém rozhlase Hradec Králové další pozdravy. Zdravíme všechny chovatele. Paní Mirka konkrétně prosí o písničku pro všechny žirecké chovatele a posuzovatele, kteří posuzovali králíky, drůbež, holuby a na zítřejší výstavu, tedy na dnešní výstavu už. Zároveň bych chtěla pozvat posluchače k návštěvě tradiční výstavy, která se koná v krásném zámeckém areálu domova svatého Josefa v Žirči. Jsou tam k vidění králíci, kachny, husy, holuby, morčata. Taky výstava kaktusů a výstava akvarijních rybiček, takže všechny zve a zdraví i prostřednictvím melodie paní Mirka. No a připojíme k tomu ještě pozdrav pro oslavenkyni, protože narozeniny krásné slaví také maminka, babička paní Hana Šmídová. Dnešní narozeninové přání posíláme do Velkých Petrovic milované mamince, babičce a tchýnce Haně Šmídové, která právě dnes slaví své krásné 75. narozeniny. Babičko, k tvému krásnému jubileu ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody, životního elánu, ať je každý další rok naplněný krásnými chvílemi, úsměvem a taky lidmi, kteří tě mají ze srdce rádi. A hlavně, ať nám ještě dlouho děláš radost a jsi tady s námi. K tvým 75. nám ti necháváme zahrát píseň Ancient Melody. S láskou a přáním všeho nejlepšího ti přejí velkopetrovičtí Luboš, Zuzka, Nela a taky Míša.

Unchained, nespoutaný, v tomto případě nespoutaný melodii nebo nespoutaná melodii, která skladba, která snad potěšila paní Hanu Šmídovou. Paní Silvie je taky s námi, zdraví všechny posluchače i oslavence, kterým nechává zahrát, a narozeniny má i Lída Kyriánová. Ve zprávě se píše: hezký den všem do rozhlasu a posluchačům. Prosím o písničku k narozeninám pro kamarádku Lídu Kyriánovou s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, radosti a splněných přání do dalších let. To jí přejí přátelé, kteří děkují Hradeckému rozhlasu.

0: Za 5 minut bude 13 hodin z poledních písniček. Je to vše. Po zprávách už zveme k zámeckému létu, které v čase prázdnin nabízíme. A dnes se vydáme na zámek Lnáře do jižních Čech, který před 90 lety koupila rodina Vaníčkova. Buďte dál s námi.
1: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: V Dobrém se otevírá přístavba základní školy, opravená náves v Ličně hostí posvícení. Rarity světové filatelie jsou k vidění v Praze. Bude oblačno až polojasno, k večeru až jasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, krásné odpoledne. Žáci druhého stupně v Dobrém na Rychnovsku začnou školní rok v nové budově. Přístavba ke stávající škole stála víc než 80 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Novou budovu si dnes při srazu rodáků prohlédnou od 14 hodin také veřejnost.
2: V nové budově je celkem 9 tříd, z toho 4 odborné učebny pro fyziku a chemii, přírodopis a zeměpis, informatiku a cvičná kuchyňka. Celá škola je nově bezbariérová. Více než stovka žáků se sem přestěhuje z budovy bývalé školy vzdálené asi 500 metrů, která už podle vedení obce nevyhovovala po technické stránce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: V Ličně na Rychnovsku právě začalo ličenské posvícení spojené se slavnostním otevřením nové návsi. Od 13 hodin čeká návštěvníky doprovodný program, prohlídka školy a hasičské zbrojnice nebo projížďky koňským spřežením. Večer se program přesune do areálu tělovýchovné jednoty Sokol. Posvícení bude pokračovat i zítra, kdy je od 9:30 na programu posvícenská mše v kostele Zvěstování Páně a od 17 hodin koncert Rychnovského chrámového sboru s uvedením skladeb místní rodáka Václava Frimla. V pražském obecním domě dnes začala výstava Poklady světové filatelie. Jejím hlavním exponátem je britská Guyana z roku 1856. Hodnota jediného dochovaného exempláře přesahuje 250 milionů korun. Pokračuje pořadatel výstavy Tomáš Mádl.
3: Podařilo se nám shromáždit opravdu mimořádný materiál. Je tam zhruba 100 světově významných rarit napříč celým filatelistickým světem. Jsou tam nejvýznamnější položky československé filatelistické historie. Jsou tam významné evropské položky. Je tam spousta špičkových věcí, zejména z anglických kolonií. Anglické kolonie jsou to nejvýznamnější, co vůbec se na filatelistickém nebi objevuje. Sport.
1: Kajakář Josef Dostál postoupil na světovém šampionátu rychlostních kanuistů do finále závodu na 500 metrů. Světový titul na neolympijské trati se v Poznani pokusí obhájit zítra. Dnes po 15. hodině pojedou na stejné trati finalisté k finále kanuisté Martin Fuchsa a Denisa Řáhová. Počasí. Bude polojasno až oblačno, k večeru přechodně až jasno, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 19. Vítr mírný, západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby odnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda dvou osobních aut je na silnici 16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernardicemi na Trutnovsku. Na místě jsou záchranáři, počítejte tady se zraněním a se zdržením. Úsek může být dočasně i zcela neprůjezdný. A zcela uzavřená je kvůli opravě mostu silnice 33 mezi obcemi Holohlavy a Černošice. Úsek objedete po dálnici 11. S kyvadlovým provozem ještě počítejte na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Ze silnic všech jděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů.

0: Co všechno obnášel ten velkostatek?
1: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
0: A to bylo to, co živilo zámek?
1: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku mění, že jo.
0: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
1: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
0: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
1: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
0: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
1: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne nikde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaničkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Charitativní sbírka pomůže školákům. V Teplicích pokračuje filmový festival. Od bitvy u Moháče uplynulo 500 let. Bude oblačno až polojasno, k večeru až jasno a teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké odpoledne. Lidé můžou ode dneška pomoct potřebným dětem s nákupem školních pomůcek. Začíná pátý ročník sbírky Školákům od srdce. Hlavním organizátorem je diakonie. Podle ředitelky její vrchlabské pobočky Barbory Tauchmanové-Omrtové jsou nejvíc potřeba psací potřeby, věci na výtvarnou výchovu a penály. Zájemci se můžou zapojit až do konce příštího týdne.
2: Říká se, že jedna výbava na jeden školní rok stojí 6 až 9 tisíc, což pro některé rodiny je opravdu částka, která je nemyslitelná. A proto je tady právě sbírka Školákům od srdce, aby pomohla rodinám v nouzi, pro který je pořízení třeba nových sešitů, penálů nebo aktovek obrovskou finanční zátěží.
0: V Teplicích nadmetují na Náchodsku pokračuje Mezinárodní horolezecký festival. Taky sobotní program nabízí kromě promítání soutěžních filmů i doprovodné akce.
3: V přírodním amfiteátru nedaleko kina to bude například od 18 hodin beseda, ve které se představí italské leskyně Pietro Vidi a Camilla Moroni. V parku můžou lidé ve stejném čase vidět finále výstupu po laně na čas. Později večer pokračuje program v parku hlavním závodem v boulderingu, tedy lezení bez lana na umělé stěně. Následně zaspívá například Dan Bárta. Z Teplic nadmetují Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z nejvážnějších porážek v jeho dějinách stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků.
4: Archeologové našli u Moháče od 60. let zatím 5 hromadných hrobů. Dlouho se předpokládalo, že v nich leží vojáci padlí přímo v bitvě. Výzkum posledních let ale ukazuje jiný příběh, říká antropolog Děrdě Pálfy.
5: Našli jsme na kostech důkazy o hromadných popravách, ke kterým došlo až po bitvě.
4: Podle Pálfyho Osmané takto připravili o život asi 2000 zajatců. Část ostatků, které se jeho týmu podařilo zkompletovat, teď po 500 v těch letech spočine v nové kapli Moháčského památníku. Z Maďarska Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Jakub Špicar a Daniel Havel postoupili na mistrovství světa do finále debelkajakářů na trati 500 metrů. V semifinále obsadili druhé místo.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, k večeru přechodně až jasno, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 19, vítr mírný západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi na Trutnovsku. Na místě jsou záchranáři, počítejte tu se zdržením. Úsek může být dočasně zcela neprůjezdný. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nadmetují dnes nabízí to nejlepší ze svého programu. Vezmeme vás tam za chvíli. A taky se v této hodině podíváme určitě i na Kozí mejdan. Kulturně společenská slavnost věnovaná kozám a také svobodomyslnému způsobu života se koná na samotě Milkovice u Starých hradů v Polabské bráně Českého ráje. Tak zjistíme, co se tam děje dnes odpoledne. Budeme rádi, když přijmete pozvání k dalšímu poslechu našeho vysílání. Hezké sobotní odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

Sobota 29. srpna, takže už jsou to dva dny. Dva dny od té neuvěřitelné fotbalové noci pod hradeckými lízátky. A i když čas neúprosně běží, myslím, že emoce u nás v kraji ještě úplně neutichly. Východočeský fotbal totiž zažil příběh, který oslovil i lidi, co běžně fotbal nesledují. Hradečtí otroci sice po tom srdcerivném boji s řeckým Panathinaikosem těsně před branami evropského poháru padli, ale stalo se něco nevídaného. Ta vlna podpory přišla z celého regionu. Určitě jste mnozí také zaznamenali. Na sociálních sítích dokonce posílala slova uznání a poděkování za neskutečný zážitek. Posílali i fanoušci ze sousedních Pardubic. A to už je co říct. Prohra 1-2 v prodloužení

0: Teplice nad Metují hostí 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Nabízí desítky filmů, besedy s hosty, koncerty nebo lezecké závody. A my máme na místě reportéra Václava Plecháčka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Teď mě minula, o ten zážitek se musím podělit, dáma, která je tady s chodítkem.

0: Její věk bych odhadl určitě možná už na 7 křížků a má na sobě krásný fialový klobouk, bílou halenku a fialové kalhoty. To není úplně typický tedy návštěvník tohle festivalu a přesně přesto je tady, takže skutečně je vidět, že sem může přijet prakticky každý. Já jsem teď u kina, kde právě před chviličkou začala přednáška německého lesce Antona Schrötera. Hlediště je plné, zájem o vyprávění těch hostů z celého světa je tady tradičně skutečně velký. Po skončení přednášky v kině ještě 4 filmové bloky, například od 20 hodin snímek Flow 2, Hlasy řek, skal a nebe, což je celovečerní dokument, který sleduje ženy z různých koutů světa při jejich dobrodružství, a to na divoké vodě, skalách nebo v horách. Jinak ta atmosféra je tedy skutečně výborná a určitě k tomu přispívá i to, že je teplo, neprší, svítí sluníčko.
1: Věříme, věříme. Je slyšet ten šum, ruch a úsměv v hlase, takže atmosféra báječná. Co ale kromě filmu dnešní festivalový program konkrétně nabízí?
0: Je toho hodně. V parku, což je opravdu asi 3 minutky chůze odsud, tak je řada závodů a soutěží souvisejících především s lezením. Od rána třeba bouldrové závody, tedy lezení bez lana na umělé stěně. Finále začne kolem 8 večer, 2 hodiny předtím finále výstupu po laně na čas, atraktivní disciplína. V parku potom i dětská lezecká zóna, takže si skutečně tam může zalézt i ten, kterému třeba je teprve 5 let. Probírá se tam metodika správného jištění. Od 4 hodin odpoledne bude přednášet Tomáš Petrček o expedici Nanga Parbat. Na takzvaném statku, to je zase o pár minut chůze jinde, je stále v provozu taková test zóna, kde je na několika stěnách možné vyzkoušet různé lezecké vybavení. Ve 4 odpoledne na statku přednáška pro děti Husopas, v 6 večer film Leskyně, který pojednává o špičkové horoleskyni Emily Harrington. No a ještě amfiteátr, ten je tady na dohled od kina, ten má před velkým promítacím plátnem teď přednášku Robin Caleta, od 18 hodin potom italské leskyně Camilla Moroni a Pietro Vidi.
1: Festival končí zítra, kdy bude jasné, které filmy porotci ocenili.
0: No, bude to po 13. hodině, kdy v kině začne slavnostní zakončení festivalu. Porotci předají ceny filmařům, samozřejmě pokud budou tady, jinak se posílají ceny a odůvodní vlastně, čím je jednotlivé snímky zaujaly. A některé z těch oceněných filmů následně budou mít možnost diváci vidět ještě jednou.
1: Václav Lekáček se nám přihlásil z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Zůstává na místě a určitě se nám s dalšími detaily opět přihlásí. Dobré odpoledne.
0: Napodobně, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Žádné ploty, žádní sponzoři, jen svoboda, spousta zvířat, konkrétně kos. Na samotě v Milkovicích vrcholí ikonický kozí mejdan. Vyrazit na vonavou louku mezi stopy kopyt je zkrátka pro mnohé srdcová záležitost. Jak to tedy na místě vypadá právě teď, to zjistíme, protože už jsme ve spojení s jedním z organizátorů, Stanislavem Pencem mladším. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Stanislave, kozí mejdan má neuvěřitelnou tradici a stálou duši, tak když se teď rozhlédnete po louce, v čem vidíte to největší kouzlo? Popište nám to.
1: Já bych řekl, že to největší kouzlo je v tom, že když jsem to sice nezažil, tak si těch 26 let, co to děláme, je to furt stejný a vypadá to furt stejně. Že jsou tady furt mladí lidi, kteří mají chuť sem jezdit a užít si to a bez vizuálního smogu, bez různých plotů a dalších výstrah, které jsou na jiných různých akcích.
0: Takže 26 let a vůbec se to s léty nezměnilo. Já si říkám, že takovýchto akcí dříve bývalo nespočet, že se lidé scházeli na loukách a byla to taková nespoutená, čistá radost. Teď už je potřeba to trošku připomínat a u vás se vůbec nic nezměnilo za těch 26 let.
1: Já si myslím, že ne. No pár věcí určitě, ale ta hlavní myšlenka a ta radost
0: ta zůstává.
1: A
0: stále platí, že kozí mejdan nemá přesný harmonogram a že hraje prostě každý, kdo má chuť a nástroj?
1: No to platí a na tom je to celý založený. Hmm. Na tom si my zakládáme a když chce přes nějaká kapela, tak se domluví s klukama, co tam zrovna hrajou na stage. A řeknou, hele, můžeme si teďka zahrát, oni si zahrajou, ale je to tak, vlastně si to tvoří ty lidi sami, ale nemusí se jenom hrát na těch stagech, může se hrát různý divadla, představení a máme tady místo pro výtvarný umělce. Mm-hmm. Je tady spoustu grafiků, fotografů, malířů.
0: Trošku vám tam fouká, bych řekla, to slyšíme v tom telefonu.
1: Jo.
0: Pršelo? Včera pršelo?
1: Jo, ale nás to neodradilo.
0: A co jste chtěl doplnit?
1: Bylo dost.
0: Dost. Tak nám řekněte, co se děje teď přesně v tuto minutu. Odpočívají lidé po stodolách, po louce, nebo co vidíte před sebou?
1: No, teďka zrovna hrajou na louce jedna kapela a potom ještě ve stodole hraje taky jedna kapela. Každá úplně odlišnou muziku, takže koho baví co, tak ten jde tam, kam chce. Lidi chodí na oběd, na veganskou kuchyni a tak posedávají, koukají do kraje, protože hezky svítí sluníčko a je vidět krásně.
0: Klídek, pohodička, úplně to z toho plyne, z toho vašeho projevu. Stálí návštěvníci určitě po těch letech vědí, do čeho jdou a co milují. Přesto překvapil vás osobně letos někdo něčím novým? Nebo vás překvapuje to, že se nic nemění?
1: No to mě nepřekvapuje, ale co mě překvapilo, nebo vlastně překvapuje, že na spoustu jiných akcích si všímám právě toho, že je tam spoustu lidí, kteří tam jezdili od začátku a jezdí tam furt vlastně ty stejní lidi, ale k nám každý rok a i tenhle ten rok přijeli lidi, kteří jsem v životě neviděl a jsou tady poprvé. Vždycky přijedou noví lidi, spoustu nových lidí, nových lidí.
0: No dneska se festivaly topí v kelímcích, reklamách, plotech. Jak náročné je pro vás udržet Milkovice pořád, tak řekněme stejně syrové, tedy to poctivé sklo, normální talíře, nulový zisk. Je to určitá radost pro vás osobně asi, že? Že to takto se toho vždycky ujmete a chopíte.
1: No děláme to samozřejmě pro radost. A aby se to hlavně líbilo lidem, protože takových akcí, kde jsou, jak říkáte, ty ploty a různý ty komerční akce, těch je spoustu a takový akce, co máme my, tak ty nejsou.
0: No tak snad jich bude přibývat. Doufejme, věřme, pokud někdo teď přeci jenom ještě sedí doma u kávy a říká si, jestli má vyrazit, tak dokdy má v Milkovicích u vás ještě šanci. No zítřejšího večera?
1: Zítra večer se ještě hraje a většina lidí teda, jak jsou zvyklí z jiných festivalů, tak odjíždí v neděli, ale u nás se v neděli hraje dál a můžou odjíždět klidně v pondělí.
0: V pondělí, takže zveme do Milkovic, byl s námi Stanislav Penc. Hodně radosti všem přítomným, mějte se krásně, naschledanou.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

0: Český pořad Českého rozhlasu Pochoutkový rok právě dnes slaví své 10. narozeniny. Speciální program se tak odehrává v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Kdo tam bude a na co všechno se můžeme těšit, to teď zjistíme, protože my máme na místě, přímo na místě, i naši kolegyni Vlaďku Vildovou. Vlaďku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme. Povídej.
1: Tak já musím říci, že všechno zatím klape na výbornou. Počasí je naprosto skvělé, zkrátka vyšlo to, i když to vypadalo cestou do Kostelce nad Orlicí velmi bledě, respektive velmi tmavě, obloha byla tmavá, ale nakonec to zatím klape a věřím, že až do té 16. hodiny to ještě klapat bude.
0: Pojďme připomenout i historii Pochoutkového roku.
1: Pochoutkový rok, tedy populární kulinářský pořad, odstartoval v roce 2016 na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. A hlavními protagonisty a průvodci byli a jsou herečka Naďa Konvalinková a reportér Patrik Rozehnal. Ty v kuchyni pravidelně doplňuje i šéfkuchař Ivan Vodochodský a své rady z etikety a společenského chování v pořadu přidává i Ladislav Špaček. No a co je důležité, posluchači mohou posílat do soutěže Pochoutkového roku své vlastní ověřené recepty, které porota a tvůrci prověřují. Natáčí o nich reportáže, no a ty nejlepší recepty každoročně vyhodnocují. Dnes nabízí kromě vaření a pečení také kulinářské zajímavosti a praktické rady pro domácnost. Všechny díly je možné poslouchat na aplikaci Můj rozhlas a také v mobilní aplikaci.
0: 10 let Pochoutkového roku se dnes slaví, jak už jsme říkali, v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Tak co konkrétně se tam odehrávalo už a ještě odehrává?
1: Tak do Kostelce nad Orlicí jsem jela velmi ráda, protože pochoutky mám také ráda. Jela jsem tam tedy za chutěmi, vůněmi, ale také za společenstvím lidí, kteří pochoutky nejen vyhledávají, ale také je i sami připravují. No a zároveň jsem se těšila i na ty kulinářské zážitky spojené s 9. ročníkem Food Festivalu, který se tady v zámeckém areálu taky koná, ale zajímala mě i setkání s hvězdami gastronomie, ochutnávkami výběrové kávy a prémiové zmrzliny i na soutěže. To všechno ještě teď pokračuje. 9. ročník Food Festivalu zahájil už v 11 hodin dopoledne majitel zámku v Kostelci nad Orlicí František Kýnský. Ten se potom později dopoledne přesunul i na pódium, kde právě moderoval Patrik Rozehnal 10. výročí Pochoutkového roku. No a já jsem si postupně poslechla další vstupy hostů, třeba šéfkuchaře Jana Punčocháře, kuchaře a herce Ivana Vodochodského, přijel také cukrář Vojtěch Vrtiška, byla tu herečka a možná tady ještě je a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Ano, a jak jsem říkala, na pódiu byl i František Kinský. Součástí programu, a to se mi velmi líbilo, byl také karikaturista. Teď si tedy nemohu vzpomenout na jeho jméno, ale to vůbec nevadí, protože u stanu, kde byla k vidění i nová knížka, to byly vlastně knížka Knižní kuchařka, která se jmenuje Sladké Česko, tak jak jsem se ptala Patrika a Rozehnala, tak říkal, že je to zatím prý největší rozhlasová knižní kuchařka. A o to byl docela velký zájem, nevím, jestli tam ještě nějaké výtisky jsou, protože součástí byla možnost si z pekáče odebrat i nějakou z tvarohových buchet, které právě Patrik Rozehnal předtím upekl. Atmosféra je tam skvělá, jak ostatně posluchači uslyší i v reportáži, kterou jsem tam natočila a která by měla zaznít na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Českého rozhlasu Hradec Králové, těšíme se taky, zítra to bude na oslavě 10. narozenin rozhlasového pořadu Pochoutkový rok a na 9. ročníku Food Festivalu v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí byla naše kolegyně Vlaďka Vildová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

Soužití starou sedlíku a nově příchozích trápí vás nebo těší? No, na jedné straně lidé, jejich šorody tu žijí po generace, znají každý strom a drží tradice. Na straně druhé nová náplava, jak se říká, která ovšem může přinést čerstvý vítr, nápady a také jiný pohled na věc. Jak to funguje u vás? Dochází ke střetům nebo se vzájemně obohacujete? Dědí se staré sousedské křivdy nebo vás spojují společné akce, případně hospoda? A cítíte se vy sami spíše jako rodáci, nebo si své místo v komunitě teprve hledáte? Po 23. hodině se budeme těšit i na vaše příběhy v noční lince. Teď ale ještě BSP.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř stovka vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Ruský útok v Ubuči zabil skoro 40 lidí. U Černíkovic pokračuje archeologické léto. Náchodské letiště hostí přehlídku letadel i veteránů. Bude oblačno až polojasno, k večeru až jasno a teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné odpoledne. Ruské útoky u města Buča mají 37 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Přes 40 lidí je zraněných, včetně dvou dětí. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
6: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Čop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Český rozhlas.
4: Muzeum a galerie Orlických hor dnes pořádá další komentovanou exkurzi z cyklu Archeologické léto. Tentokrát se zájemci vydají do Černíkovic na Rychnovsku, kde se seznámí s archeologickými lokalitami a nálezy spojenými především s mladší dobou železnou a halštatským obdobím. Dozvědí se také více o archeologických výzkumech, které v obci začaly v roce 2014. Začátek je za hodinu u prodejny potravin. Exkurzí bude provázet archeoložka Martina Beková.
7: Budeme předvádět jednotlivé polohy, které byly zkoumané v rámci sídliště Popelnicových polí, je to druhý největší v regionu a jeho výzkum probíhal na jednotlivých rodinných domcích, na přípravě pro ty rodinné domky. Uvidí i nějaký keramický materiál a vlastně udělají si představu, jakým způsobem to sídliště bylo v obci rozložené.
4: Na letišti u Vysokova na Náchodsku jsou dnes vystavená motorová i bezmotorová letadla, vrtulníky a také vírníky. Na místě jsou i automobiloví veteráni a další technika. Program potrvá do 17 hodin. Podrobnosti připojuje místopředseda Aeroklubu Náchod Petr Seibert.
8: Na stojance dnes uvidíte hodně letadel, ultralightů i větroňů. Určitě bych vypíchl stroje z dílny TL Ultralight, Sparker a Streamer s jejich továrními piloty. Mezi auto veterány zaujme především druhoválečný Jeep. K vrcholu celého programu bude určitě patřit letecký souboj mezi replikami druhoválečných stíhaček Messerschmitt, Jak a Mustang.
5: Sport.
4: Fotbalisté pražské Slavie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září, a to domácím zápasem s francouzským Lán. Základní část zakončí taky na stadionu Ehdenu, a to 27. ledna proti Aston Ville. Podrobnosti má redaktor Krištof Kousal.
9: V říjnu čekají Pražany dva daleké výjezdy do Azerbajdžánu na stadion Sabahu Baku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují dva listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarreal. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu.
3: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, k večeru přechodně až jasno, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 19, vítr mírný, západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby odnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernardicemi na Trutnovsku. Na místě ještě pracují záchranáři, zdržet byste se už ale neměli, místo by mělo být brzy zcela odklizené. Ze silnic všechno dobře, dojďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Naše reportérka stopařka Zuzana Boučková vyrazila do Špindlerova mlýna, kde se koná gurmánská soutěž o nejlepší krkonožskou sejkoru. Za chvíli se s ní spojíme, aby nám řekla detaily. No a v krajském městě se zaměříme na historii, nikoliv na vyhlížení příjezdu královny Elišky, kterým vyvrcholí královské slavnosti. My se dnes zaměříme na vinou révu, která se ve městě pěstovala od první poloviny 16. století. Kde přesně to bylo, to nám v hradeckých minutách popíše historička Jana Vojtišková.
3: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

Koncerty, divadlo, výtvarné dílny a pouťové atrakce nabídne u víkendu Pouťová pecka na náměstí Krištofa Haranta v Podkrkonošské pecce. Dnes tam vystoupí dechová hudba Javorka, Martin Ahmed Čermáková, taky kapela Teachers, no a ve 22 hodin, pokud byste měli chuť, tak tam dojde i na ohňovou show. Součástí programu bude

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková už je ve Špindlerově mlýně, kde se dnes koná gurmánská soutěž o nejlepší krkonožskou sejkoru. Zuzko, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji z městského parku u Bílého mostu.
1: No řekni nám, jaká tam panuje atmosféra, jaké jsou tvoje dojmy z celé soutěže?
2: Je to tu naprosto pohádkové. Jde o třetí ročník sousedské akce a absolutně nejlepší je ta zdejší atmosféra. Špindl totiž drží neuvěřitelně při sobě. Stánky si sice konkurují, ale výbavu si půjčují. Jeden hotel dodal bílé obrusy na stoly v parku, další přivezl ledničku a někdo prostě vytáhl ze stodoly starý litinový tál. Lidi tu korzují s hlasovacími lístky, poslouchají muziku a hlavně ta vůně. Žádné smažení v hektolitrech oleje. Peče se na sucho, přímo na žhavých litinových plátech. A teprve, když je sejkora křupavá, potře se sádlem nebo máslem a posolí. Ta vůně vás tady praští do nosu hned, jak do parku vkročíte.
1: No, já to úplně cítím, až se představuji si to. Ochutnávky jedou naplno určitě. Co tě zatím nejvíc překvapilo přímo u té plotny?
2: No, že je to neuvěřitelné.

0: show. Třeba u týmu Špindl sportuje. Rodiny Dunkových škrábaly brambory hned 3 generace. Včera oloupali 40 kilo staré speciální odrůdy z Vysokého nad Jizerou, kterou sehnala místní legenda běžeckého lyžování Gunde Hazel. A protože těsto na 700 sejkor v domácím se neumícháte, pomohl jim další z hotelů a zapůjčil průmyslový kuchyňský kutr. Jinak se tu ale ladí každý detail. Pažitka, fermentovaný tvaroh na topinky a když těsto zhoustne, ředí se dokonce i pivkem. Vedle klasiky já osobně koštuju i staré krkonošské receptury, jako sejkoru s tvarohem nebo i sladkou smákem. A víte, co je na tom všem nejlepší? Ve stáncích tu pečou i smaží ti nejvyšší šéfové.
1: Ředitelé u Plotny, ano. Takže žádná delegovaná práce, ale poctivá sousedská brigáda.
0: Ano, přesně tak, máš pravdu. U Ploten a Tálu stojí ředitelský areálu, šéfové z hotelu Harmony, Sojka i paní ředitelka z loňské vítězné Pinie. A potkala jsem tu i Marka Dvořáka, vyhlášeného šampiona, který v prvním ročníku vyhrál obří vařečku. Všichni tu makají, rodiny pomáhají doplňovat tácky i uklízet park a také si všichni hlídají své tajné recepty. No a také se konzultovalo všechno. Třeba pan Čejka z Lyžníku řešil půl hodiny správný počet vajec. Myslím, že dodnes se nedopočítal. No a já už mám v soutěži také svého horkého favorita, kterému za chvíli hodím do košíku hlas.
1: Takže favorit zdá se jasný. Soutěžní ochutnávání trvá až do 17:30 odpoledne, tak co všechno návštěvníky ve Špindlu ještě dnes čeká? A vyplatí se případným našim posluchačům, kteří by měli chuť dát se na cesty tam ještě zavítat?
0: Určitě, přijeďte, času je totiž dost. V parku právě hraje akustické duo Filip a Nikita. Je to ideální čas dát si sejkoru, kávu a třeba probrat se starostou nebo ředitelemský areálu všechno, co vás zajímá. Dneska vám tady totiž odpoví i s vařečkou v ruce. V 6 hodin proběhne slavnostní vyhlášení vítězů, kde cenu předá starosta osobně spolu s Krkonošem. A večer program završí šansonové trio Ježek v deci. Tak neváhejte a dorazte. Já tady na vás počkám.
1: No, Zuzko, děkujeme za hlášení. Přejeme dobrou chuť. Přejeme ti tu chuť, děkuji, i když děkuji. S trochou závistí, ale přející. A samozřejmě šťastnou ruku při tom hlasování. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou, pěkné odpoledne.
1: A samozřejmě ostatním připomínám, že Zuzana Boučková v parku nejen ochutnává, ale všechno pro nás také fotí a natáčí. Takže jak se peče na plátu a jak to ve Špindlu žije, se budete moci podívat i na našem webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: s tebou, usměj se.
1: Je sobota 29. srpna, prázdniny pomalu vrcholí, ale proč se nevydat ještě na jedno malé letní dobrodružství, navíc s průvodcem z nejpovolanějších. Východočeský cestovatel Leoš Šimánek sám v legendárních kožených pionýrkách na nohou projel Ameriku od ledového severu až na nejjižnější cíp. Setkal se tam s Indiány, kteří díky němu viděli poprvé v životě bělocha. Postavil si v kanadské divočině srub, ve kterém strávil několik let. Ocitl se taky na opuštěném ostrově, kam ho vysadili pašeráci. S dětmi na člunu obeplul pobřeží Aljašky a dostal se i do míst nedotčených civilizací. O svých cestách poutavě vyprávěl a také psal. A z jeho poslední knihy s názvem Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem nám každou neděli čte herec Pavel Soukup. A nejinak tomu bude i tentokrát. Tady je krátká ukázka.
2: V závěrečné fázi kaňonu jsme zažili jedno naprosto neobvyklé dobrodružství. Nad námi se vypínaly úžasně vysoké skalní stěny. Utábořili jsme se u potoka Lafferty, prohlížel jsem si skálu a vysoko nad řekou jsem objevil velkou díru, za kterou by mohla být jeskyně. Ráno jsme tam vyrazili. Jen Palo se Šemíkem zůstali v táboře. Zdolání skalní stěny nebylo jednoduché, ale během dopoledne jsme se dostali k té díře ve skále. K našemu zklamání však nebyla jeskyně za ní moc velká. Žádné krápníky, nic zajímavého. Vypadalo to, že veškerá námaha slezením byla k ničemu. Až na konci sluje jsem našel štěrbinu, vytáhl jsem baterku, posvítil do ní a zjistil, že chodba za ní vedla hodně daleko. Štěrbina byla sice velmi úzká, ale dalo se jí prolézt. Zanedlouho se začala rozšiřovat a před námi se objevila velká síň a jezírko s hrozně ledovou vodou. Nebylo však hlubší než metr a přebrodili jsme ho. Za ním v dlouhé chodbě byla čím dál tím větší zima a znenadání nám nohy začaly klouzat po ledu. Po chvíli se stěny, strop i země začaly jiskřit ledovými krystalky. Dorazili jsme k ledopádu, já tam uklouzl, dole jsem se hrozně narazil a rozbila se mi baterka. Zjistil jsem, že jsem dopadl na kostru horské ovce, která se kdysi nějak do jeskyně dostala a zahynula. Svíčky nám docházely a my jsme pořád tápali z jedné slepé chodby do druhé, šaty nám stuhly na kost. Když poslední svíčka dohořela, zmocnila se nás hrůza, že uprostřed skály zmrzneme. Občas jsem odpálil světlo blesku, abychom znali směr chodby, když nás ovanul teplejší vzduch. Posléze se objevilo denní světlo a my stáli u východu z jeskyně vypadajícího jako otevřená dračí tlama. Prolámali jsme se mezi rampouchy ven, daleko od místa, kde jsme do jeskyně vlezli. Byli jsme nepředstavitelně rádi, že jsme přežili. Z malé terásky vysoko nad řekou jsme vylezli na horní hranu kaňonu a o kus dál slezli skalním korytem dolů k řece.
1: O další vzpomínky ze svých dobrodružných cest se s námi Leoš Šimánek podělí prostřednictvím herce Pavla Soukupa už zítra. Bude to zítra po 18. hodině v závěrečné části naší prázdninové četby na pokračování z knihy Život plný dobrodružství. Pokud vám náhodou předchozí díly unikly, můžete si je připomenout i na našem webu hradec.rozhlas.cz, případně prostřednictvím audioarchivu na stránkách můjrozhlas.cz.

0: Královské slavnosti mají za sebou svůj velký včerejší start a město stále žije skvělou atmosférou. Včera dorazily tisíce lidí, ulice byly plné korzujících návštěvníků a ty všudy přítomné úsměvy a hudba na každém rohu, myslím, ukázaly, že tento nový devítidenní festivalový formát v Hradci Králové láká návštěvníky a sedne mu, tak říkajíc, takže určitě se akcím budeme věnovat i v těch dalších dnech. Dnes, kdo by měl chuť v 16 hodin, kapela Marien bude v Širáku a okolo 16:30 bude před radnicí na Velkém náměstí živá kapela ukrytá v pojízdném jukeboxu, kde si skladbu bude moci zvolit kdokoliv z vás. Ale teď i pohled do historie, protože v našem vysílání pokračuje dalším dílem seriál k dějinám krajského města, právě Hradce Králové. A soboty, jak víte, pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové, takže spolu s ní se dnes podíváme na hradecký kopec svatého Jana pod kostelem svatého Jana Křtitele. Dozvíme se, proč se tomuto místu v minulosti říkalo Na Vinici.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: V této lokalitě, která úředně spadá pod Třebeš, se skutečně v minulosti pěstovalo víno. Počátky těchto aktivit hledejme v první polovině 16. století. V roce 1530 byl na obecním pozemku dokončen kostelík svatého Jana Husy, a to z iniciativy Lukáše Hostovského z Hostovic, který si v okolí kostelíka zřídil s povolením hradecké městské správy vinici. Lukášův počin poté inspiroval několik dalších hradeckých měšťanů. O jejich vinařských aktivitách poskytují zmínky dochované trhové knihy, v nichž jsou zaznamenány transakce s vinicemi a jejich vybavením. Tak se například k roku 1556 dovídáme, že jednu z vinic koupil vinař Matěj, který s ní získal vinařský lis, domek a stráně. Následně musel mimo jiné odvádět každoročně 2 kopy míšenských grošů do obecní pokladny. Jednou z podmínek též bylo umožnit přístup k vinařskému lisu majitelům okolních 4 vinic. Ti za to měli přispívat polovinou na provoz. Pěstování vína mělo v Hradci pouze lokální význam a stálo ve stínu pivovarnické produkce, která dosahovala ještě v předbělohorské době velkého věhlasu. Jistě není třeba zdůrazňovat, jak nepříznivá byla pro pěstování vinné révy 30letá válka, doprovázená pleněním a rabováním. Po jejím skončení byly vinice na kopci obnoveny, přičemž vedle soukromých tu fungovala i vinice provozovaná přímo hradeckou obcí. Podle tereziánského katastru z poloviny 18. století však již obecní vinice v provozu nebyla. Soukromé vinaření zaznamenáváme na kopci naposledy ve 30. letech 19. století.
1: Hradecké minuty.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 16 hodin. Po zprávách už se můžete těšit na setkání s milovníkem života, skvělým hercem a znalcem žen, s Josefem Beckem. Dozvíte se, jak těžce přišel na svět, čím chtěl být, kdy se potkal se svou ženou, nebo jak se natáčela pohádka Hrátky s čertem. Zazní i scénky, písničky a anekdoty v podání tohoto herce. Patrik Rozehnal to ve svém vyprávění doplní o zajímavá fakta ze života právě zmíněného Josefa Becka. To vše tedy v pořadu Hvězdné návraty po 16. hodině. Ať se dál hezky poslouchá.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Černilov dokončuje nový bytový dům, v Ličně pokračuje posvícení, lokalit bez mobilního pokrytí by mělo ubývat. Bude oblačno až polojasno, k večeru až jasno a teploty do 25 stupňů. Nové zprávy přináší Lukáš Pochylý, dobré odpoledne. V Černilově na Hradecku dokončuje radnice stavbu nového bytového domu. Nájemníci se budou moct nastěhovat na přelomu roku. Žádosti o přidělení obecního bytu můžou zájemci na úřadě podávat do 5. září.
2: Kritéria pro přidělování bytu i potřebné formuláře zveřejnila obec na svém webu. Připraveno bude 12 bytů, 2 plus KK o průměrné velikosti 56 metrů. Dva z nich budou bezbariérové, stejně jako přístup ke dvěma ze 13 parkovacích míst. Obec staví dům jako provozně velmi úsporný projekt, počítá například i se splachováním dešťovou vodou. Rozpočet na stavbu, která by měla být hotová na podzim, byl 41 milionů korun. Z Černilova Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: V Ličně na Rychnovsku začalo posvícení. Program se večer přesune do areálu tělovýchovné jednoty Sokol. Posvícení bude pokračovat i zítra, kdy je od 9:30 na programu posvícenská mše v kostele Zvěstování Páně a od 17 hodin koncert Rychnovského chrámového sboru s uvedením skladeb místního rodáka Václava Frimla. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se v nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se například o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly.
3: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Ostravy nastoupí v 6. kole šance ligy proti olomoucké Signě, která se v případě 4. vítězství v řadě může dostat do čela neúplné tabulky. Utkání začne ve 20 hodin. Od 17 jsou na programu zápasy Zbrojovka Brno Zlín a Pardubice Artis Brno.
4: Počasí.
0: Po zbytek dne bude většinou polojasno, k večeru přechodně až oblačno, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 19, vítr mírný, západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, a bio na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda dvou osobních aut je na průjezdu Osladou na Pustině v obci Radostná pod Kozákovem na Semilsku. Na místě je policie, s opatrností ale projedete. A kyvadlový provoz platí až do konce roku na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Tady počítejte se zdržením. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
6: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
5: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
6: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
5: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
6: Kdo to udělá?
5: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
6: A co za to chtěl?
5: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
6: A ty?
5: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pak důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
4: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
4: No?
5: Bodeď by Radach sám napích na nejspičatější tento.
4: Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.

0: Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
1: Tomhle je celý ten váš kůšt. Zpitomět lidí. Dlet z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a zpitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky. Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužel. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
0: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
2: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
3: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
2: To proč?
3: Žací strojek je nový,
2: ale
3: že jo,
2: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
3: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
2: ale
3: manžel.
2: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
3: Ne,
2: to... Pus mě k tomu. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
4: Tati, není tam benzín.
2: No tak ho tam nalej.
4: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
2: Proč?
4: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
2: Jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
3: Se divíš.
2: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
3: no,
2: to samý.
3: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
2: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
4: Tati, nádrž je plná.
2: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
3: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
2: Chytil!
3: Běží!
2: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
4: Tati, jeď rovně.
2: A nerad.
4: Uber plyn.
2: Proč?
4: No přehřeješ to.
2: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
4: Tati, tak to není.
2: Ale to je známý fyzikální úkaz.
4: Ne, tati, ne.
2: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
3: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
4: Už je v růžích.
3: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
4: Zatočil do brambor.
2: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
4: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
2: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
3: Kde je tatínek?
5: Já nevím.
4: Je, na střeše.
3: Já ho nevidím.
4: Ale u sousedů na střeše.
3: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
2: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosných přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavuje nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $950, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Šravný soude, obžalovaný bez zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, samý soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na víc prostěku a podečka. Za chvíli se vrátil, po jasná zvědavosti na usnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlík navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končejí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názvyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě ruce spolu a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy furt nedělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčívu. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Pál, když jsou tady ženské, pál, dám tak nějakou vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pál, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten a se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Hradec Králové.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
8: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milosnou serenádičku.
9: Přijde na to o za to.
8: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso. Kibič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
9: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
8: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
9: Ona tu jde o Kristýnku.
8: Renádička pro Kristýnečku.
9: Zaspívá mi.
8: Na dluh.
9: Zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
8: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Ještě z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí. Já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: Ale ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: Jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 000 lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dáváš 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3 000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánu, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. To pr. S úřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s úřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslím, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, člověče. Dejte mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
6: Tato!
0: Moje stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
6: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
7: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pán, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No ale právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr. A to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Syrána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový o měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chrobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, čověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jsi se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bál, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety. Herce. Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy, až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on jel k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Dobřenicích opraví obecní dům, v Dobrém začne škola v nové budově. Zítra se uzavřou zahraniční seznamy voličů do Senátu. Bude polojasno až oblačno, ojedinělé déšť nebo přehánky a teploty v noci kolem 14, zítra do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné odpoledne. V Dobřenicích na Hradecku chystají opravy jednoho z místních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory počítá projekt s tím, že v něm vznikne jeden obecní byt navíc.
4: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
3: Žáci druhého stupně v Dobrém na Rychnovsku začnou školní rok v nové budově. Přístavba ke stávající škole stála víc než 80 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Novou budovu si dnes při srazu rodáků prohlédla také veřejnost.
5: V nové budově je celkem 9 tříd, z toho 4 odborné učebny pro fyziku a chemii, přírodopis a zeměpis, informatiku a cvičná kuchyňka. Celá škola je nově bezbariérová. Více než 100 žáků se sem přestěhuje z budovy bývalé školy vzdálené asi 500 metrů, která už podle vedení obce nevyhovovala po technické stránce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
6: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
3: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Sport. Nejvyšší fotbalová liga pokračuje o tomto víkendu zápasy 6. kola. O první vítězství v sezóně se spolu utkají týmy Pardubic a Artisu Brno. Hrát se začíná na východě Čech právě teď. Pardubický fotbalový záložník Tomáš Jelínek před zápasem věřil, že tým využije výhodu domácího hřiště a připíše si 3 body.
7: Myslím si, že by to mohl být zápas, kde bychom mohli mít herní převahu, což jsme třeba měli i v zápase s Jabloncem. Bohužel tam se nám nepodařilo střelit gól a nebyli jsme úplně pevní v breakových situacích, které dal soupeř 2 góly, takže určitě se odhle se chceme poučit střelit co nejdřív gól a doufám, že vyhrám. Počasí.
3: V noci čekáme polojasno, postupně přibývání oblačnosti, ojedněle slabý déšť, teploty 15 až 12 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělá přehánka. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21. Vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky v noci mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda 2 osobních aut na průjezdu osadou na pustině v obci Radostná pod Kozákovem na Semilsku. Na místě je policie, s opatrností ale projedete. A nehoda 2 osobních aut je taky na silnici 37 u obce Mikulovice na Pardubicku. I tady byste se zdržet neměli. Ze silnic vše, dobře dojďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré odpoledne přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové opět Pavla Kindernajová, která vás zve k dalším písničkám od srdce. Včera, musím říct, jsem jela za rodinou vlakem do Pardubic a na tamním nádraží jsem se na chvíli zastavila. Znáte to, takový ten ruch, schon, hlášení vlaků, ale když se člověk na chvíli sklidní a rozhlédne, uvidí neuvěřitelné věci. Všimli jste si těch příběhů, těch pěkných, myslím. Mě totiž potěšilo, kolik lidí se tam vítalo takovým tím vřelým obětím. Zvlášť u mladých lidí a studentů bylo vidět, jak obrovskou radost mají z toho, že jsou zase spolu. V té velké nádražní hale bylo najednou tolik čisté lidské lásky a blízkosti, že by se dala krájet. Ale stejně jako v nádraží se i my potkáváme tady u nás v rozhlase. Písničky na přání jsou takové naše pomyslné rozhlasové obětí a možnost poslat určitě si vzkaz, potěšit někoho na dálku a říct mu, že na něj myslíme. Přesně ta pravá chvíle nastává právě teď, tak volejte, pište a pošlete kus té dobré energie a písničku někomu, koho máte rádi.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení paní Eliška, kterou zdravím a vítám v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: No povídejte, chcete podpořit rodinné tak. Příslušníky, kde se dcera nachází a co dělá?
2: Ano, moje dcera se nachází teďka v Beskydech, protože absolvuje běh B7, to je přes 7 vrcholů Beskyd. Je to 101 kilometrů, převýšení 5500 metrů. Startovali včera v 11 hodin večer, 3000 účastníků. A dcera je na 870. místě, sleduju to tady na internetu.
1: Nebojíte se o ní? Tak taková to darda teda fyzická, ale je trénovaná asi dcera, veďte.
2: Ona ušla letos Krkonoš 600 kilometrů, tak věřím tomu, že to dá.
1: Určitě to dá. Vy jste mi říkala, že i syn je takto aktivní velmi, že?
2: Ano, taky. Syn šel minulý týden 10krát na Černou horu a dolů Jarjanovskou.
1: Po kom to mají? Po mamince? Maminka je taky sportovkyně.
2: Určitě ne, po rodičích, určitě ne. Tak. Obdivuju jejich energii.
1: No ale tak to je to krásná podpora od vás. Chtěla jste od Queenu podporující melody, tak držíme palce pěsti, ať to dcera zvládne a ať naplní to, co si přece vzala, nějaká ta očekávání, určitě si dala nějaký cíl, tak ať jí to vyjde. A vy
2: to
1: se opatrujte. To je dobře. Ať jí to vydrží. Krásné dny, nashledanou.
2: Krásný den všem, naslyšenou.

jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, máte šanci k nám také napsat studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa, když kliknete na web hradec.rozhlas.cz, tam je na titulní straně písničkový formulář, který se nám v poště také následně zobrazuje, a kdo není na internetu a nechce telefonovat, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104, přičemž je nutné do té zprávy jako první napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec. A teď se dívám na ty písemné pozdravy, protože máme tady nějaké resty ještě spoledne. Já jsem slíbila, že se ty písničky pokusím zařadit. A paní Dana, ta si napsala o písničku Když léta běží, kterou naspíval Josef Wolter. Tak tu si teď dopřejeme. Možná mnozí víte, že tato skladba byla vydaná začátkem tohoto roku 2026 a zaznamenala velký úspěch.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Josefa Woltera, o životních zkušenostech, trocha nostalgie také do dnešního podvečera, ale teď už zase radostně a s veselou melodií, kterou vybral pan Luboš, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: A já zdravím Pavlu Kindernajovou a vaše kolegy do rádia a posluchače. A vypadá to, že tenhle víkend a příští týden bude takovejhle, jako je dneska. Mm-hmm. Ono se to pěkně vypršelo. No. To bylo potřeba.
0: A je krásně, svítí sluníčko, teploty letní, takže na procházky ideální čas. Určitě jste byl s Fenečkou někde venku, vidíte?
1: No, my jsme teďka u známých na zahradě, na chatě, pak půjdeme na nákup cestou domů a takovej povedený dobrý den.
0: No tak to jsou skvělé zprávy. Máme radost spolu s vámi, pane Luboši, že jste spokojený, šťastný. Písnička pro vás, pro přátelé.
1: A pro vás, pro vaše kolegy a pro lidi, kteří jsou radši venku, když je hezky a nekoukají na ptákoviny v televizi.
0: No někdo nemá bohužel šanci, poslouchají nás i nemocní lidé, ale zkrátka pro všechny.
1: Já jsem to nemyslel.
0: Chápu, chápu. Pro všechny, pro radost a hezké dny. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, díky, nashledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A teď už pan Pavel, krásné odpoledne sobotní, pane Pavle, vítejte. Slyšíme se? Haló, tak teď se nám signál přerušil, tak to mě mrzí, ale pan Pavel si prosil písničku, ta naše písnička česká, a já to musím spojit, protože jsme tady měli prosbu ještě o slavencům. Tady už to máme od pana Martina. Prosíme o zahrání ta naše písnička česká v podání Milana Chladila k zítřejšímu výročí zlaté svatby pro Hanu a Jaroslava Zounarovi. Všechno nejlepší a do dalších společných let hlavně hodně zdraví, lásky a pohody přeje syn. Předem děkuje za vyřízení Martin Zounar.

A nalížím mezi vaše SMS-kové pozdravy na číslo 900 11 04, kam je posíláte. A máme tady pozdrav s přáním od paní Olgy Škrochové, která by ráda nechala zahrát panu Hubertovi Potůčkovi. Tak písničku posíláme.

Laďka Kozderková v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď do těch novějších vod opět vplujeme, protože nám píše paní Kamila, že by si přála nějakou skladbu od Marka Ztraceného pro všechny, kteří ho mají rádi, se vzpomínkou na koncert na Letné. Paní Kamilo, vybrala jsem novinkovou skladbu tedy, kterou Marek chtěl, aby se před koncertem všichni naučili, protože připomíná, že nikdo z nás nezná celý příběh toho druhého. Každý má vlastní boje, vlastní bolesti a v době těch rychlých soudů a internetových komentářů na to někteří velmi rychle zapomínají. Tak je to určitě upřímný text, ve kterém se, předpokládejme, najde každý z nás. Tady je Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 17 hodin 34 minuty, teď dokonce dvě přání o písničku od Hany Hegerové dorazila. Pan Petr jí chce potěšit svoji drahušku a ještě píše babička Liduška, která prosí o bod měšilého hosta pro všechny, kterým udělá stejnou radost jako jí. Tak i pro mě, paní Liduško, ikonická Hana Hegerová.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru. Koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

vědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Teď písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a na přání paní Sylvie zazní Lucie Bílá, která by měla zpívat pro všechny dnešní oslavence, především Evelínky. No a písničku pošleme také do hostinného pro Renatku a Věrku. S přáním hezkého dne a konce prázdnin písničku posílá babička.

Jedna ze starších melodií na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, ale už je s námi také paní Jana Zertyně, která píše prosbu o Jaromíra Majera, konkrétně o skladbu Malý přítel z města N. Jen tak pro radost děkuji a všechny posluchače zdraví Jana Zertyně.

Další pozdravy přicházejí k nám do redakce. Pro rodinu paní Marie Hladíkové zahrajeme. Omlouvám se, pozdrav číst konkrétní nebudu, protože písničky mají šířit radost. To často ve vysílání připomínáme, ale věříme, že vás všechny písnička se stejnojmenným názvem Marie potěší. O tuto skladbu si napsal i pan Milan, posílá ji Marušce Novotné, kamarádce Stýniště, prý bude vědět, co a jak, tak píseň nechť zazní. Ale zdravíme ještě na Jilemnicko a taky pana Karla, který je v autě a píše, že se mu dobře jede a ať ho povzbudíme. Tak snad kapela Lucie přispěje i k té vaší příjemné cestě a šťastnému návratu domů.

Za 5 minut bude 18 hodin. Závěrečný pozdrav před námi. Doufám, že jsem nic nepřehlédla, ale vidím už jen psaní od pana Gabriela, který si napsal o písničku pro všechny, tak to bude ta závěrečná. Další pozdravy v našem vysílání zase zítra. Po zprávách nabídneme šarm Lady Klokočníkové. Pavla Kindernajová přeje tedy dobrý poslech našich dalších pořadů a hezký podvečer s Losem.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Státní hrady a zámky v kraji můžete zítra navštívit zdarma. Hasiči v Adršpachu zachraňovali horolezce. Před 90 lety v Praze poprvé vyjeli trolejbusy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle déšť nebo přehánky a teploty v noci kolem 14, zítra do 28 stupňů. U dalších zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Pěkné odpoledne. Národní památkový ústav nabídne zítra návštěvníkům vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků, klášterů a dalších památek, které má ve své správě. V Královéhradeckém kraji se to týká zámků v Náchodě, Opočně, Ratibořicích, Hrádku u Nechanic a také hospitálu Kux.
4: Přestože je vstup na základní prohlídkové okruhy zdarma, návštěvníci si museli předem zajistit bezplatnou vstupenku pomocí online rezervačního systému. Zítřejší termíny ve zmiňovaných památkách v Královéhradeckém kraji jsou prakticky všechny zamluvené a kasteláni upozorňují případné další návštěvníky, že bez předem získané vstupenky se na prohlídky zdarma nedostanou. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců v Adršpašských skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Připomíná dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Jan Barchánek.
5: Provoz byl zahájen slavnostně 28. srpna 1936 a následující den 29. srpna 1936 se ta linka rozjela v běžném provozu od vozovny Střešovice přes obratiště Bořislavka stávající až ke svatému Matěji.
3: Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří v garáži Řepy a jízdou historických trolejbusů. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro z poloviční tratě. V polské Poznani nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuchsa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami.
6: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli a strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon.
3: Denisa Řáhová pak byla ve stejné disciplíně na šampionátu mezi ženami 6. a vybojovala svůj nejlepší výsledek v kariéře. Počasí. V noci čekáme polojasno, postupně přibývání oblačnosti, ojediněle slabý déšť, teploty 15 až 12 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněla přehánka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21. Vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky v noci mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Omezení čekejte na silnici 16 na obchvatu Jičína. Uzavřené jsou sjezdy napojení silnic 32 a 502. U sjezdu do centra po silnici 286 projedete kvůli opravě mostu pouze kyvadlově. Tolik z dopravy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
0: Poslední prázdninový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Přesně za měsíc v tomto čase začneme sčítat hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a tak je nejvyšší čas představit vám dalšího muže nominovaného v anketě. Bude to houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Výjimečný koncert tango dvou světadílů odehrál netradičně na golfovém hřišti v rodném Hradci Králové a tak o hraní pod otevřeným nebem, ale i o letošním létě si budeme povídat už za chvíli. Taky se ještě vrátíme k soutěži Muž roku a na nejbližší plány se zeptáme nejen vítěze Jakuba Bolka, ale i herečky Jitky Sedláčkové. Ta letos zasedala v porotě. Časté chyby v oslovování pak probereme s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, poradíme, jak si vybrat ten správný kurz, také se zastavíme u některých módních trendů a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko. Více do hodinového magazínu i o tom vašem životním stylu nevejde. Tak ještě jednou hezké chvíle plné šarmu, teď už skupina Krištof a po ní míříme na travnatou plochu golfového hřiště Hradecké Roudničky, kde na nás čeká houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

0: A v dnešním Šarmu představujeme další osobnost nominovanou v naší anketě Šarmantní osobnost roku a tou je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Dobrý den.
1: Krásný den všem.
0: Tak my spolu dnes natáčíme pod širým nebem a já si říkám, nevím, jestli Jaroslav Svěcený někdy zpíval a hrál na golfovém hřišti.
1: Tak nespíval nikdy. Hrál jsem leckde, ale na golfovém hřišti jako přímo teda na greenu to jako ne, ale je to krásný zážitek, tak já mám openery teda rád, protože ne všichni to mají rádi, protože se kolíčkuje, že jo, a navíc, když jsme třeba spolupořadatele, tak se modlím, aby nezačalo pršet a nepřišla mokrá varianta, ale v tomhle případě zaplať pánu snad to dneska vydrží, takže ten koncert proběhne normálně.
0: No měl by být velmi krásný, protože to bude tango mezi dvěma světadíly.
1: Ano, je to hudba jihoamerická, samozřejmě evropská, španělská v tomhle případě a taky trošku francouzská, protože tam je Richard Galliano, Gorka Hermosa, že jo, což je Španěl, Bask z Santanderu, no a pochopitelně Astor Piazzolla, tak ten nemůže už žádný tangový věci chybět. No.
0: No budou tady s vámi dnes dvě krásné dámy, takže pojďme říci, na co se mohou všichni těšit.
1: O, tak akordeonistka je Markéta Leštovičková, to je špičková, jedna z nejlepších hráček, který v současné době na tento nástroj znám, no a ty emoce ještě dneska daleko víc jako uvaří a opepří a osolí Zdeňka Žádníková, která to bude provázet a která bude taky samozřejmě k tomu říkat takové originální, typické a hlavně autorské básně.
0: No se Zdeňkou jste strávil i léto, protože Dobříš máte za sebou a myslím si, že můžete být velice spokojeni z toho krásného maratonu koncertu a krásných zážitků pro diváky.
1: Tak měli jsme tam Evu Urbanovou, měli jsme tam Kateřinu Marii Tichou, zpíval tam solista milánské Laskaly Jirka Rajniš, takže bylo narváno, z čeho jsme měli obrovskou radost, ty lidi přijeli z celých Čech a opravdu si to s náma užívali. Bylo to teda pro nás náročné, my jsme pak teda odpadli, ale ty dny, co jsme tam strávili, tak byly fakt super.
0: Přesto jsi si dokázal udělat čas na léto, na dovolenou? Byla to ta Istria?
1: Jo, byl jsem na Istrii a co mám radost, že ještě předtím jsme byli, jak já říkám, tady v krajích, protože člověk hrál v jižních Čechách, což bylo krásný na českých Nových Hradech, hrál v Klášterci nad Ohří, což je nádherný místo severní Čech a na zámku, že jo, kde to člověk má nesmírně rád. Takže jsem projel i trošku Čechy, kde jsem nejenom pracoval, taky jsem trošku odpočíval, ale přece jenom ta Istrie tomu dala takovou tu korunu, ty rybárnici, ty já můžu za, když jsou čerství, tak to já můžu za jakýchkoliv okolností.
0: Takže jste přijel plný sil a no. Znamená to, že do toho podzimu vstupujete s velkou radostí a s velkou energií.
1: Doplnil jsem jod a jedu dál, ano.
0: Jsme tady na golfovém hřišti, tak otázka, hrajete golf?
1: Já jsem ho z svýho času hrál docela dost, jenže já jsem zjistil, že když udělám přemíru odpalu, tak druhý den nemůžu hrát na housle. To prostě nefunguje ty ruce a tak hraju decentně, ne v nějaké intenzivní tý, ale rád si zahraju a tady to úplně vybízí, tady to je náhledný prostor, že jo, vlastně uhrat se rovnou, tak to je prostě radost.
0: Hrajete doma?
1: No právě. Minule jsem se dokonce i celkem párkrát trefil.
0: Já si myslím, že to bude i dnes krásné. My v našem vysílání jsme říkali, co ty vaše ruce v tomto počasí, a vy jste říkal, to je nádhera, jaké toto počasí jsou horší, když hraju v kostelích a podobně.
1: Já myslím, že jsem říkal, -5 bylo, já jsem si vzpomněl pak, kde to bylo, v Zubří, kostel studený, lidi tam seděli, my jsme zase uměli jenom jedno takové oteplovací zařízení, no a dali jsme to, že jo. Je teda pravda, že na konci té hodiny a 10 minut jsme už těm prostě museli věřit, protože už jsme u nich moc nevěděli, jo, ale takže tohle je vlastně obrovský vedro.
0: No a když se podíváte na tu oblohu, tak já si myslím, že pán Bůh vás má rád.
1: Já svatý Petře jsem se dneska modlil od rána, takže jako Svěcený ti moc děkuju a ještě vydrž. Tak.
0: A my přejeme krásný zážitek i vám, ať si to tady s těmi návštěvníky, kterých je požehnaně, hezky užijete a děkuju za rozhovor.
1: Rádo se stalo, jak se říká, dobře vám tak.

0: Zatímco my společně s vámi ještě měsíc hledáme šarmantní osobnost roku, v Náchodě minulý týden zvolili muže roku 2026. Početná porota vybrala z více než 700 přihlášených mužů 10 finalistů, kteří se představili zaplněnému sálu hotelu Beránek a také početné porotě. Jednou z porotkyň byla i herečka Jitka Sedláčková, kterou jsem oslovila těsně před začátkem gala večera.
1: Byla jsem na všech kolech a musím říct, že letos je opravdu velice silný ročník, že ty kluci jsou strašně fajn. Oceňuji u mladých lidí vzdělání, takže je tam řada mužů, kteří jsou vzdělaní a z toho mám velkou radost.
2: Znamená to, že tedy to vzdělání dáváte asi na první místo, pokud hodnotíte celkově každého toho muže, který se předvedl?
1: Ne, tak to ne, to samozřejmě může být vynikající řemeslník a je taky, ale že se zdokonaluje v tom svém oboru a že se učí, to mě baví, jako jo. To nemusí být vysokoškolák. Vysoká škola nezaručuje ani radost, ani štěstí ze života, ani úspěšný život a kariéru. Někdy se najdete v něčem, co je vám blízký a najednou se naučíte jazyk. Já se snažím učit italsky ve svém věku a nejvíce naučím v Itálii. Takže jako najednou se něco naučíte, jde vám to a máte z toho radost. Ale furt něco dělám.
2: Jsme na soutěži muž roku. V čem vidíte význam těchto soutěží?
1: No, že někdo najde odvahu se přihlásit a že někdo uspěje do té desítky a že někdo vyhraje a že pro svůj život to považuje za důležité. Já nejsem tenhle ten typ, že bych se hlásila takovýhle soutěže, na to nemám, nikdy jsem na to neměla, ale ta odvaha, ta se cení.
2: Budete dnes také na pódiu, jestli se nepletu, budete patronkou, ano, jednoho ze soutěžících, jak se na to těšíte?
1: Tak těším se velice a jsem zvědavá, jak uspěje a jestli bude autentické, jestli nebude se bát, jestli nebude předstírat, že je někdo jiný a lepší.
2: No, opusťme soutěž muž roku, pojďme k vašemu létu, protože vy jste se prý toulala po Itálii. Před chvilkou jste říkala, že se zdokonalujete v italštině, klobouk dolů tedy. Jaká byla ta dovolená a byla to dovolená?
1: To není dovolená, my pobýváme v Itálii každý měsíc týden, takže Itálie, stále Itálie a když je nejhůř, tak Rakousko. My cestujeme, takže objevujeme, cestujeme, hledáme, nacházíme, učím se.
2: Jsme na konci srpna, blíží se září, končí divadelní prázdniny, co vás čeká v tom dalším roce?
1: No tak já teďka odjíždím do Itálie, tak jenom abych tak jako září bych chtěla ještě cestovat, ale mě čekají zejména v příštím roce obrovský projekty a jestli se všechny splnějí, tak to bude opravdu grand finále mého kariérního života. Slovo kariéra je pro mě úplně cizí, je to prostě moje práce a dělám tuhle tu práci, ale myslím kariérního jako pracovního života, tak jestli to všechno vyjde, tak to bude krásný. Mám zkoušet, kdo se bojí Virginie Woolfové, mám točit film s Irenou Pavláskovou, možná dva filmy, bude pokračovat jeden projekt televizní, měla bych být v novém televizním projektu, mám zkoušet v divadle takový alternativní představení s Beloušenkou režisérem.

0: otázkou, takže je toho opravdu hodně.
1: Tip na muže roku nám Jitka Sedláčková neřekla, ale my už jméno absolutního vítěze známe. Nakonec se jim stal jediný blondiák ve finále, 30-letý manažer z Náchoda Jakub Bolek. Tak jsem ho vyspovídala. Pracujete jako manažer v realitách, ale říkal jste mi, no ale ještě víc se teď zaměřuji na to, že jsem tátou.
2: Jo, protože jsem založil Otec buduje. To je pro mě platforma, kde já se snažím těm tatínkům pomáhat proto, aby se stali přítomnými otcema. Aby se nehodili za dokonalostí a za spoustu stráveným časem s tím dítětem, ale aby se opravdu zaměřili prostě, pokud mají tu hodinu v tom svém nasekaném životě, který prostě pro toho chlapa je složitý, tak aby si tam tu hodinu našli, ale aby ji strávili naplno. Telefon pryč, jo, hlava prostě prázdná, dostat se do toho dětského světa, necítit se trapně. To jsem teďka zjistil na dovolený, hodně chlapů se cítí trapně v tom, když si hraje s těma dětima jako autenticky.
1: Když jste se pro tohle rozhodl v době, kdy se vám narodil syn?
2: Už předtím, než se mi narodil syn. Můj taťka byl vždycky jako pro nás, až jsem si říkal, že moc. Míň práce, přestal cvičit, přestal chodit s kamarádama na pivo a tam já jsem to vnímal jako kluk, jsem si říkal, jako proč až tolik? A teďka to chápu, ale zároveň jsem se tam poučil v tom, že chci mít ten čas pro sebe taky, je to důležitý.
1: Když si uděláte ten čas pro sebe, představte se našim posluchačům, co rád děláte. Určitě rád sportujete, prý už od dětství.
2: Já jsem od 5 let na Žíněnce, jako judista, takže moje kroky vždycky směřovaly ke sportu a sport jako bude vždycky v mých žilách. Jdu si zaběhat, abych si vyčistil tu hlavu, jdu si zameditovat, přečíst si knížku, ale to je buď když je na hlídání, nebo když spí, anebo než se probudí.
1: Když si chcete úplně odpočinout, tak je to ta knížka?
2: Ne, je to on. Kde jsme byli ve vlnách a lítali jsme fakt ve vlnách a tam já jsem zjistil, že jsem prostě úplně bezstarostný. Pro mě rodina je motor a otevřelo mi tu ruční brzdu.
1: Jste dítě štěstěný, dá se říci?
2: Jdu tomu naproti. Já si myslím, že to štěstí jako není samo o sobě, ale když mu jdete naproti, tak to přijde. A já jsem člověk, co si hodně věci vizualizuje, manifestuje a já jako vím, co od svého života čekám a jdu si proto.
1: Když se podíváte do budoucnosti, jako muž roku, neovlivní vás právě třeba ten titul, že budete muset změnit styl života?
2: Změníme.
1: A půjde to?
2: Půjde to. Stejně ta rodina půjde se mnou, kam já půjdu. Oni nezůstanou jako doma. Pokud mě někam vyšlou, tak vyšlou mě a rodinu a prostala se o to, aby jsme byli jako spolu. Manželka nepracuje, jediný, kdo vydělává peníze, jsem já. Když ty peníze dokážu vydělat z jakýkoliv místa na světě, tak to není problém.
1: V čem vidíte význam soutěží, jako je muž roku?
2: Za mě v tom vidím právě ukázku toho opravdového mužství pro ty muže. Abych jako ukázal nějakou metriku, co ten chlap jako může dokázat. Protože já jsem mladý kluk, mě je 30 roků a jsou tady chlapi 40-50 lidí, co mají vychovaný 3-4-5 dětí. Dospělí chlapi a ty lidi se mnou jako inspirujou, tak to je... To bych chtěla, aby jako v muži roku bylo vyzdvihnuto, že jsem ten muž. Ne, že mám svaly, to dokáže každý chodit do fitka, zaplatit si permici a chodit tam. To je jako jednoduchý. Ale být vzorem pro toho syna a dobrým partnerem pro tu manželku a sám před sebou, jako být autentický, to je za mě jako těžký.
1: Jakube, přejeme hodně štěstí.
2: Děkuju.
1: Jakubu Bolek, ideální táta. Držíme pěstí a zase někdy brzy u nás. Moc na shledanou.
2: Budu se těšit.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A já v našem vysílání opět vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
1: Po týdnu tedy budeme opět probírat pravidla společenského chování. My jsme už mnohokrát mluvili o oslovování. Jak je to s přechylováním v poslední době? Protože je to hodně časté, že už se tolik nepřechyluje. Je to správně, nebo musíme to vzít na vědomí?
2: Musíme to vzít na vědomí, pokud si žena po sňatku vezme jméno, příjmení svého muže, a to v mužské formě, to znamená, je to ne paní Jelínková, ale paní Jelínek, tak to pochopitelně musíme vzít na vědomí. Není jiná možnost a tu ženu nemůžeme oslovovat paní Jelínková.
1: Jak ji tedy oslovovat? Paní Jelínek?
2: Paní Jelínek. Ženská příjmení se při oslovování v pátém pádě nemění, ani paní Jelínková se nemění, to znamená, ani paní Jelínek se nemění. To je taková jednoduchá zkratka letní.
1: Pokud nám to přece nejde přes ústa, tak co kdybychom využili toho, že ji oslovíme jménem a neřekneme jí paní Jelínek, ale řekneme jí paní Evo?
2: To nedoporučuji, protože přechod z příjmení na jména je něco jako dohoda, musíme se na tom dohodnout a musí nám to ten, kdo je společensky významnější, nabídnout. Mm-hmm. Pokud byste byla vy společensky významnější, to znamená starší dáma k té paní Evě, kterou jste jmenovala, tak vlastně ji můžete nabídnout, prosím, paní Jelínek, můžeme se do budoucna oslovovat jmény. Já jsem Lada.
1: Takže vždy nejprve společensky významnější osoba nabídne to oslovování, jaké by chtěla.
2: Ano, a potom se prosím vyhněte tomu paní Evo. Máme paní Jelínek, ale potom už Evo.
1: Takže už to paní už je zastarala, ne, nebo nepoužívá se, nebo
2: nepoužívejme ho,
1: vůbec.
2: Protože to už je potom, na jednu stranu říkáte tomu člověku paní, to znamená, je to formálnější, a pak mu říkáte jménem, což je až domácké. Tak ono by to mohlo vyznít takový jako trošku paradox, když by to bylo pane Honzo. Tak už máme domácké Honzo a přitom pane, které je velmi formální.
1: Dobře, tak to si budeme pamatovat, takže tu paní oželme toho pána také, když už tedy si říkáme
2: tak
1: křesným jménem.
2: Tak Lado.
1: Ano, ono to zní i lépe, to musím přiznat. No, mám tady ještě jednu otázku. Jak správně oslovit muže jménem Gabriel nebo Michael?
2: No, na první pohled banální otázka, každý řekne, no samozřejmě, Michaeli, Gabrieli. A zároveň, pokud vycházíme z českého jazyka a formy oslovení těchto jmen, tak vlastně je to podle vzoru pán, takže by to mělo být správně Gabriele a Michaele. Nedivme se tedy, pokud někdo je, řekněme, velmi korektní a osloví nás Gabriele, Michaele nebo třeba Daniele, to je správně. Je to tedy méně obvyklé, zaužívané, je to podobně jako u andělů, také říkáme anděli, neříkáme anděle. Mm-hmm. Ale správně je tedy E na konci.
1: Je ještě něco, na co bychom si měli dát při oslovování pozor?
2: To zásadní je, pokud se vám někdo představí jako Jan, tak mu nebudeme říkat Honzo. Pokud se vám představí někdo jako Jaroslav, tak to není Jarda. Neměnit ta slova. Tak, jak se představíte, tak by vás lidé měli oslovovat.
1: Mm-hmm. Co zdrobněliny? Jaroušku?
2: Velmi nedoporučuji. Velmi nedoporučuji, pokud se vám někdo jako Mařenka nebo Jaroušek nepředstaví. A zároveň však ve většině případů je to výrazem náklonosti, milosti toho člověka, že ho máte v lásce a chcete mu vlastně dát najevo tu svoji náklonost. Zvažme však, jestli je to opravdu tomu člověku příjemné, a zkuste se třeba někdy zeptat toho člověka, je ti to vhod, že tě oslovují takto? Víš, přijde mně to tak vždy přirozeně na jazyk, ale je ti to opravdu vhod? Otevřenost je vždy lepší, než dělat dlouhodobě chyby.
1: Danieli, mnohokrát děkuji a těším se za týden, na shledanou.
2: Já se těším, mějte se krásně.

0: Řekla bych, že nejen na začátku každého nového roku, ale také na začátku každého školního roku přichází předsevzetí. Především nás žen budeme cvičit, začneme pro sebe něco dělat, zpevníme tělo. A to je důvod, proč jsem dnes pozvala do vysílání fitness trenérku Gabrielu Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Gabi, my si budeme povídat, tedy když už opět přichází to rozhodnutí, že začnu cvičit, jak na to, abychom vydrželi, abychom si našli ten správný kurz, aby nás to bavilo, což je asi také základ.
1: Tak určitě výborný základ je, pokud máme třeba parťáka k sobě, to znamená nějakou kamarádku, která bude sdílet tuto aktivitu s námi, protože je prokázáno, že pokud chodíme na cvičení ve dvou, že se vzájemně i motivujeme. Druhé hledisko, které je fajn, vybrat si kurz, který navazuje, a je to třeba soubor alespoň 10 lekcí, které jsou za sebou, tvoří určitý čas, který tam musíte strávit, a většinou se platí předem, což je také motivace do začátku. Pak pokud nám cvičení dělá dobře, tak v momentě, kdy se začneme cítit lépe, máme třeba menší bolest v zádech, v kyčli, v koleni, tak zjistíme, že to je prima, a i ty endorfiny, které při cvičení vyplavíme, tak nás motivují k tomu těšit se na tu další lekci, už to nebrat jako nutné zlo.
0: Těch kurzů je obrovské množství a já si myslím, že velký problém pro mnohé z nás je vybrat si ten správný kurz, aby odpovídal tomu, v jaké já jsem kondici, jak se cítím a také kolik je mi let. My se teď asi hlavně obracíme na ženy 45+.
1: Přesně tak, je to hodně důležité uvědomit si, jak se cítím, co od toho cvičení očekávám. A protože já vlastně s touto věkovou skupinou nejvíc pracuji, tak vidím, dochází k různým změnám v těle, ať už hormonálním, nebo se začneme cítit i více unavení. Máme už o maličko horší regeneraci, než tomu třeba bylo do věku 30 let. Takže z toho právě pak vyplývá i ten výběr cvičení. Záleží možná i na povaze klienta, protože kdo je takový hodně dynamický a akční, tak třeba volí cvičení dynamičtějšího charakteru, kde třeba je rychlejší hudba, dynamičtější pohyb, nebo i troška tance, což je pro někoho důležité, ta dynamika. No a pak je druhá skupina lidí, která raději bude preferovat pohodovější cvičení typu fyziopilates, fyziojoga, kde se krásně kombinují základní pozice, jogové, pilates pozice s pozicemi vycházející z fyzioterapie, protože mnohý z nás chodí třeba i na rehabilitace a dostanou se do fáze, kdy potřebují speciální cviky, tak mně přijde fajn, když je cvičíme preventivně, takže to je pak skupina cvičení zaměřená na funkčnost těla, to znamená podpora hustoty kostí, zpevnění a udržení svalové hmoty, protože ta začíná ubývat a měnit se v tuk. Pak pokud ženy prochází hormonálními změnami, tak se najednou objevují neduhy typu bolest ramene, bolest kloubu, celková taková únava organismu a potřebují třeba i přidat trošku relaxační jógy, při které si krásně naučí dýchat, odpočinou si a naučí se i polohy a pozice, které si mohou potom zacvičit doma.
0: Těch kurzů bude daleko víc, ale pojďme tedy alespoň krátce představit i některé ty trendy, které se v současné době objevují a o které mají ženy zájem.
1: Velmi trendy je cvičení, které se nazývá bar. Vychází to ze slova tyč, tedy cvičení u tyče, ale u té horizontální tyče, a la balet. Nicméně existují různé druhy těch lekcí. Některé jsou určené mladším ročníkům, takže jsou hodně silové, hodně dynamické, ale jsou i lekce bar, které jsou určené právě věkové skupině 40+, kde to cvičení je takové mírnější a hodně kombinuje protahování s posilovacími cviky. Věnuje se třeba i hodně chodidlu, protahovacím cvikům s oporou právě o tyč, kde si podpoříte flexibilitu, ale i mobilitu kloubu, a používají se k tomu příjemné pomůcky, jako je nafukovací overbal, dynamická posilovací guma, různé yoga bločky, anebo právě lehké činky, které nám právě pomáhají zase udržet ta lehká zátěž, tu svalovou hmotu. Hlavně třeba pro ženy je i kritická skupina třeba paže. No a pak bych řekla, že jsou stále trendy i různé druhy silovějšího tréninku. Třeba i s trenérem probíhajícím v menší skupině lidí, ať už přímo ve fitness centru, centru, kde pod dozorem trenéra se jede takový menší kruhový trénink nebo stanoviště a na každém tom stanovišti se procvičí určitá svalová skupina. A zase tam je určitý motivátor, ta skupina podobně starých lidí, kteří mají stejný cíl.
0: No já si myslím, že ty základy jsme probrali, jak vybrat ten správný kurz, víme. A co kdybychom tedy v našem seriálu, který bychom odstartovali začátkem září, představili některá cvičení, která by posluchačky, ale i posluchači mohli vyzkoušet a která jsou třeba nová, netolik známa.
1: Budu se těšit, ráda je představím.
0: Slíbila Gabriela Bašková, těším se také a přeji krásný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: i dnes tu pro vás máme 5 minut cestování s Pavlou Apostolaky, novinářkou a cestovatelkou. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: A vy jste nám slíbila, že nás vezmete do Švýcarska. Tak kam to bude?
1: Bude to údolí, které se nachází v jihovýchodním Švýcarsku, jmenuje se Dolní Engadin.
0: A proč právě tam?
1: Je to 100 kilometrů dlouhé údolí, které kdysi bylo součástí Římské říše a žili tu Rétové, příslušníci alpských kmenů. Jejich potomci žijí v údolí dodnes, nazývají se Rétorománi a tito obyvatelé žijí v nádherných městečkách a vesnicích, v domech, které jsou ozdobené s grafitem. To znamená, že každý dům má svoji vlastní osobitou výzdobu a s ní i spojenou symboliku. Například kozoroh opatruje dům, nymfa chrání proti nemocem, ryba přináší úspěch a drak střeží vodu a prameny.
0: Takže pokud třeba jsme ve znamení blíženců, tak se tam dozvím také něco o sobě?
1: Nejsou to horoskopy, jsou to vlastně znamení nebo alegorická zvířata či různé ornamenty, které se nacházejí na těch domech. Ale tím, že je to z grafito, tak prakticky mělo určitou symboliku a vždycky ti obyvatelé se rozhodovali, co si na ten dům dají, co jim blízké.
0: Znamená to tedy, že tam budeme hodně obdivovat tu architekturu? Na co se je tam ještě můžeme těšit?
1: Jednak architekturu a zároveň také se můžeme těšit na ty úžasné minerální prameny, protože v Dolním Engadinu jsou velmi ceněné. 20 pramenů příští na povrch od 14. století, jsou velmi bohaté na minerály a mají velmi silné léčivé účinky. Ty prameny se vyskytují zejména ve vesnických kašnách. Každá kašna má 3 bazénky. První ten sloužil k pití a z pravé strany teče minerální voda a z levé strany normální voda. Druhý bazének tam ráno a večer pil vodu dobytek a ten třetí bazének sloužil na mytí a praní. No a kašny jsou samozřejmě centrem společenského života. Od jak živa se tam sdělovaly novinky a drby. A zároveň také všechna okna domů v okolí fontán jsou nasměrované na zdroj vody. Každý příbytek měl pozorovací teleskop, protože obyvatelé kašny hlídali a sledovali, zdali se u nich nekoná něco nepatřičného.
0: Takže pokud se tam vydáme, máme možnost zažít jedinečné věci. Možná jezdí tam lidé tedy také za zdravím, když vás tak poslouchám.
1: Protože voda má léčivé účinky a místní, když třeba začnou trpět nějakými zdravotními potížemi, tak se vždycky vydají k určitému pravení, k té kašně a začnou pít léčivou vodu. A v drtivé většině se za pár dní uzdraví. Rozhodně se nejedná o žádný placebo efekt, protože jak mi právě říkali místní, tak si třeba nechali udělat krevní testy, které potom pití vody byly daleko lepší než předtím. No a co se týká těch turistů, tak mohou samozřejmě tu vodu pít, mohou se zúčastnit takzvané fontánové túry, protože tam existuje speciální program pro turisty, který je součástí i té degustace pramenů, a nebo také mohou navštívit termální lázně.
0: Tak to byl další tip Pavly Apostolaky. Pokud se chcete vydat do Švýcarska, tak já si myslím, že toto je zrovna místo. Dolní Engadin, říkám to dobře?
1: Ano, říkáte to dobře.
0: Které doporučujeme vaší pozornosti. Já děkuji moc a mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: desátý ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Tak to byla naše výzva, vy hlasujete a my jsme za to velice rádi a děkujeme, že posíláte SMS zprávy a také e-maily na naši adresu. Tento týden přišel kromě jiných i tento. Dobrý den, dávám hlas panu Františku Kinskému. Líbil se mi jeho seriál Modrá krev a budu se těšit na další sérii. Hana Čejková, Praha 2. Paní Čejkové za hlas děkujeme a posíláme slíbenou knížku, tu další věnujeme opět za týden. No a do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Užijte si konec prázdnin i začátek nového školního roku. To vám přeje a za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Třebechovicích najdete unikátní háčkovaný betlém. Policie posílila hlídky na silnicích. Sbírka pomáhá školákům s nákupem pomůcek. Bude polojasno až oblačno, ojediněle déšť nebo přehánky a teploty v noci kolem 14, zítra do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, hezký podvečer. Až do neděle si můžou lidé v Třebechovicích pod Orebem prohlédnout háčkovaný mechanický betlém. Instalovaný je v muzeu betlémů na výstavě Kamila Andrese s názvem Nespěchám, na všechno si přijdu sám. Podle ředitelky muzea Petry Jánové jde o světový unikát.
2: Podařilo se nám zjistit, že existují mechanické betlémy háčkované, které mají figurky, které se jenom jakoby pohybují po páse, ale tady je světový unikát v tom, že ty háčkované figurky jsou rozpohybované. Je to soustava hřídelí, táhel, vaček, ale i teda ty pásy, po kterých chodí ty figurky.
0: Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích, doplňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
3: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání závržních systémů.
0: O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Přispět je možné taky online, pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie.
4: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně. Sport.
0: Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Aragonie ze čtvrté řady. Český jezdec, vítěz předchozího závodu světového šampionátu v Silverstonu, dnes dojel v Alcanizu 10. v kvalifikaci Moto2.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno, postupně přibývání oblačnosti, ojediněle slabý déšť, teploty 15 až 12 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělá přehánka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21. Vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky budou v noci mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na porouchaná auta dejte pozor na dálnici 11. První stojí u 96. kilometru směrem na Jaroměř a další osobní auto blokuje krajnici u 10. kilometru ve směru na Prahu. Kyvadlový provoz platí až do konce roku na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Počítejte tu se zdržením a kvůli stavebním pracím projedete Kyvadlově na silnici 567. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

0: A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a Muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.
1: Pivíčko!

Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě. Že to

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Úštěckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadíte.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Další bouda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdů, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat.

0: Pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
1: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
0: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
1: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
0: Ty sklíčka, vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
1: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Christiano. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašlinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná. Takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama. Byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes s pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešní host, dostal letos výjimečné ocenění. Stal se laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiální vysvětlení. Z něj ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil třeba svůj rozhlasovou stanici. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, kterou jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraniční věci, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i nadále?
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohodle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: My jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat. aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypraví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to chodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou no, nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bezproblémově to není.
2: Problém je v tom, že politicky někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle, tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky, Češi byli, někteří byli s námi, a pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinkaté detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypíná, nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. V sobotu ráno mama říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benin, můj, nalýval Slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá jaká divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaký rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Medvedu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamená i svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila. A to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkali městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Cocquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinile slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den, podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinile. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936, a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako...

0: zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci

0: Gottwalda a poprosili ho, no poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
0: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
2: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaničkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. A Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámku

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no, tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben, štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme začít zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
1: Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubic 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
1: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
2: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
1: Taková ta krásná modrofialová polev Provence, to je levandule lékařská.
2: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
1: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
2: Kořalka úplně ne.
1: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
2: Hydrolát je vlastně voná vodička.
1: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
2: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
1: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
2: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
1: největší sílu,
2: největší vůni.
1: Bude dorůstat ta levandule?
2: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
1: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
2: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
2: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
2: Ano.
1: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
2: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
0: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů.

0: tak prosím vás to nedělejte. Protože si vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25 cm. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Aby jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, a nebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sídan, draselní a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SV je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura ta má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, veme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou, projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždící, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
2: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
3: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
2: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
4: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu, aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
2: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
5: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
1: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
6: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmů a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, my se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy. Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín. Nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
8: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili bych...
7: Nebojte se, nemáte přece trému.
8: Já bych měl taky malou otázku.
9: Prosím, jen se ptejte.
8: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
9: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
8: Cože? V rádiu Luxemburg?
9: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
8: No pánové, co teda?
9: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad Jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit, až

pozor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěstí?

0: Šek na moli, ať to bolí, nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Když si říká všude dobře, tak co doma, že jo?
8: No. A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka Zavšá říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemohl. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
9: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
9: Oni chtěli mysleli, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
9: Jo.
8: No.
9: Ty jsi po mně
8: on si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
9: Prostě.
8: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdem domů. A Milda pověla, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak potím tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
11: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra,
9: ano,
8: to je
9: ano,
8: jistě.
9: Jistě, to je pro psychiatra. To
8: nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
9: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
9: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal.

0: Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
1: Myslíte jste si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
2: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
1: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
2: To se nedivím.
1: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říct si, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
0: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrdo práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem

0: pořadu Prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
1: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem říkal, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li psohlavce, jestli trošku znáte starého hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
0: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
1: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
1: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
1: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzného k moci, Jakube, jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
1: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
1: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
1: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
1: Osm?
2: Co?
1: Říkám 5 nebo 6, kde se nají 5, nají se i 8.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli 4 polévky s bohatším závarem a 5 mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
1: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
2: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse. 2 velké telecí ledviny po panensku. 3 bažanti, 4 kaplouni, 0,5 tuctu perliček, 1 tucet křepelek, 2 tucty kvíčel, 3 tucty... Jako neznáš,
1: ne? Jako neznáš,
4: a vyšel si
3: Pamatuj si, kmotře Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
2: Hotová vražda!
3: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
1: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
0: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
1: Tak jsem tady, no.
5: Koukám. To, že tě pustila.
1: Chtěl jsem ti vyhovět.
5: No, máš zase nějaký průšvih.
1: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No počkej, vážně.
5: To tady dlouho nebylo.
1: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
5: Co ti píšou z té advokátní poradny?
1: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
5: Ukaž mi ten dopis.
1: U sebe to nemám. Já ti to zítra, jestli budu ještě živ, víš?
5: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
1: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za 100 kytky, no tak tobě se nelíbí.
5: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
1: No, konečně.
5: No jo, konečně, byla znásilněná.
1: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
5: Znásilnili nějaký mužský.
1: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
5: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
3: Prosím tě, pojď.
6: Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
7: Dobrý den. Dobrý den.
1: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
7: Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
1: Ne, vůbec to právě.
6: Tak pojď, no.
7: Děkuji.
5: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
1: No to jsem jim měl neznásilnit, nebo co?
5: Jsi musel líbat rukové.
1: Co učiní gentleman mého kalibru?
5: Ne, prosím tebe, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
4: Já jsem volal.
5: No počkej, tati. Tati.
0: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznání je polehčující okolnost. A nešetří podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, bez všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, paní sestra. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem zdrav. Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. No co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Jiřina říkala, potřebujete? Že potřebuje 500.
3: Co 500? No prosím, nezbláznil se, co pak kradu? Ale ostatně, jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co 4? Počkej, moment, ukažte. Co 4? Jaký 4? Tři, pět, šest. Čoče, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do 5 na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udavte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku vám,
4: pane Kopecký.
1: Moje paní, už...
4: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
4: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den, dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
1: No.
4: Pane Kopecký, bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě samozřejmě, samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět. Tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nasledám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, tak říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťasten?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstýnek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. Takový ten...
7: No, slova, no, jak se jmenuje, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam nebylo.
5: Ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak. Podle mého názoru. Manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:03 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak v starou osědlici, tady s tou jsou v Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme... Starý Prachatice a Ostrov třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme Starý Prachatice a Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda Starý Prachatice a Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je ve Vlakově Březí, nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se raz na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku, já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a no, kdo přijde, tak přijde, no, je mi to... Je to jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tedy bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: Starý
0: ve vašem
1: městě? Ve Ostrově bydlím od narození. Takže mě 56 let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to a hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takovýho kousacího a prostě kouša z letáka má pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal nalipnout, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže... Jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď u kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďko nějak budou... V říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v Noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Prachaticích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
1: Prosím.
0: Něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mě tohleto nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: právě na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám odešel jeden z těch pracovníků, byl mu 91. A předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není.

0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. Přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění, jakkoliv z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání, hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaruško, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuji za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický vandr. Country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem jí zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na této hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově, žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, že se sem jednou spíš probdá, z tohohle spíš strany, takoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že jako, ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak, to, jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každý rok, co tady má paní, myslím, že povídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, že to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že takhle v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozor na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémem taky většinou nemám, jako co dokážu se pobavit s každým, a no mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teďkom tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se si teda ještě můžete ten den zavítat na pouť Pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Byla jako náplava furt. Takové těžko říct, ale to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že tím starou sedlíkem už se ani nestane. No, tak je brát nebudu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: Kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, protože jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem mi tak to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla, to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice, ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, Pelhřimov v město rekordmanů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tady traduje o nás a je to jenom takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a je to, jak se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře. Ano?
1: Jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě v Pelhřimově, přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: s ní. No, ono to bylo vážně, jako je, to už to bylo, že on je tam bydlet s ní a já jsem ten krok prostě neponikl, že jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: Že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla
0: vztah
1: to dálka,
0: fungoval.
1: Ano, nebyla. No, určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě už bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jít jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátkosti, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě poslouchá, to co jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte se.
1: Paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. Tak to první naplaveně nabral, kdy jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplaveně nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem vzal hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady dodnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebujete tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde, a to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpší vlastně život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příklad, nevím, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to je někomu jenom kvůli tomu, že se od někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze, takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedé neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to teď udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dávám, nebo poručím vám štamplu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené, ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: bruchu. To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte. Já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se tak vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že no a bydleli jsme nájmu a naším jako přáním nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřiklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
0: To je krásné, Boženko. Kéž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému
1: sousedu? Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, pak tady sousedky pracovali, nebo byli zapojeni do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoct, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří je od na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak. Prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí být.
0: No, Stano, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelice, seznámice. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, kde jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnili do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden v paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam už jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, tak vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Koutovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdravit, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a bývám 60 skoro, nebo 50, tak potkám 20-letého kluka, nebo má ahoj. No a nevím, co je zase na kamarád.
0: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
1: Řekl bych strašně důležitý a asi takhle. My jsme s manželkou Trumpovi, teda bývalý Trumpovi, protože já jsem potom osilpil, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se združujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti, a jde kolem ním dospělé a oni říkají, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane ani děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdraví, víte, jako.
0: Je to tak.
1: Ale to jde odstranit. To tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
0: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdraví.
1: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
0: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobrý ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediný stěhování, který bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brně, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s brácho jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodl se, že prostě koupí dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekl, a brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě, Jaruško, ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i opakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa, ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně. Ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být, ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi. No, ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi, no máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí, pozdraví.

0: a jinak se nebaví. Vůbec se nebaví. Ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
1: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče. Ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
0: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdniny, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, no to je něco, pro mě je to něco strašného, opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu, když já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny a já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala, každého přivítám. Každýho. A po čase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už se ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit, tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
1: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
0: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, a naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
1: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
0: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsvataj na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké vesnice?
1: Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pan vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsem ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale no, tak to moc ne, to jako, to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte, jak mluvíc. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no, některé mi už teda 88 taky. No, tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, to je takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jeře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývali. A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme, no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezké a přeju vám hodně zdraví.
0: Na
1: shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 1:45. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce, jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich ptala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlý, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovnej chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku, rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, je to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla a tak taky úplně brečím a jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu, takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo, já úplně to prožívám, já vždycky brečím, jo, já, jako ona zemřela, co se jí stala, teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo, já jsem to ani na tom nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala, jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív. To se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak o mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. O 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den.

0: A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům a ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu teda velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivízt, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak takhle hojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji, Marie.
1: Tady, prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi. Ano.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči pešek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
2: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli my, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na těloci? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vít Jakubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazar Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle, to krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
12: Ukaž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
0: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
0: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
0: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
0: no,
12: samota
0: no,
12: jen pro náročné.
0: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, když tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
0: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
13: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
13: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
13: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
13: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
0: No kde? No venku, pod čírákem.
13: Bude to pro ně náramně romantické. No,
12: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
0: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
13: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
13: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
13: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
13: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
13: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
14: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na

0: že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl, jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu, já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co, a on pořád ukazoval
1: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
0: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
2: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
3: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
4: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
3: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Ta ženská mě chce snad přivotrávit.
4: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
3: Vanísek není karban.
4: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
3: Vaníska? Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani klouda, natož ženská.
4: Ale teď už toho mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
3: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
4: Já že mám pronikavý hlas.
3: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
4: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
3: No jo, no, ty před sousedem akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
4: Koukej, jdi kousek dál, jo?
3: No co? No tak ty mě můž před vysokou si mám stoupnout.
4: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
3: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelené.
4: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
3: No tak ještě tu mi připomíná, jo.
4: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáším.
3: Nepřeháněj náhodou, 49.
4: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
3: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
4: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
3: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já, jo. No,
4: tak běž. Abys nezmečkal.
3: No, tak.
2: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
5: Víš, Evžene?
6: No?
5: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
6: no,
5: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
6: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruž, jo?
7: Počkat, z jakého kroužku?
5: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
7: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
5: My

0: my spolu chodíme.
1: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No, vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No, co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
2: Každý úterý.
1: No, co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
0: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
1: no.
0: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
1: Ale proč?
0: Se, jestli chcete,
1: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
0: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
1: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
0: Ano, já
1: no, Maruš je určitě... Ano. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
0: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte.
1: Ne.
0: Jak je si tedy moderní manželství, ano?
1: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy. No, úplně nám to stačí.
3: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
1: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
3: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
1: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde bys jsi spala?
0: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
1: Jo, vy jste taky unavený.
0: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
1: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď si můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
0: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
1: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
0: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
1: Co?
3: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
1: No?
3: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
1: No.
3: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
1: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
3: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
1: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
0: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
1: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát... Že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
0: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč. Holuby.
3: Emile.
1: Hele, on je pryč?
3: Emile.
1: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
3: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
2: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
4: Kde jsi byla?
5: U haliče.
4: A proč jsi na autobusem?
5: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
6: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
5: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
7: Pokaž to. Je, ty jsou ale frcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
4: To byste se nestíhli nosit.
5: V efektu se o ně ženský prali.
4: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
5: Jo, co si uvaříš, čiláku?
4: Ančo!
7: Tam mu ale dává kapky, co?
8: A má co chtěl, víc si o to poledoval.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Ne, tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil. Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
9: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
10: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
11: To, já nic nevidím.
2: Plávery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý povál povetle. To fičelo, to fičelo.
11: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento,
11: to. Ty, co
12: si to brumláš. Jej, psa, myslí bych mě na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
2: To se...
12: Tak mám čím podpálit v kamně.
2: To se musí něco říct.
12: Tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mohatelů do této. Kručí písek.
12: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefipaisl fenterberimber.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu? Jo. Aha. No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: Mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hasterman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hasterman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte, který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem. Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28, 20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundoval skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo,
11: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo,
11: vochočil by si srnku.
12: No,
11: a
12: ne,
11: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do Beřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
11: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
11: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
11: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo,
11: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
11: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
11: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
12: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
11: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
11: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
11: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
12: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.